Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

hrdiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek.

budou kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé, vždyť po létech se vrací.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se mi zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: war es ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej,
2: ještě záda, záda.
3: Já chci něco říct, já bych vám něco říct, počkejte.
2: Tak pokud, tak pokud.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na kantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen sním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slávku,
6: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak představtovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
5: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali s ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy, vole, až napnou zase vás, protože já musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskéři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je její
1: myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou.
0: Jo.
1: Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně
1: dvě, tři
0: se
1: hodiny
0: zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekouchaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací. Umí
1: samozřejmě.
0: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04, nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeju dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi až dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout. Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty, znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný, všichni ho milovali, toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtní chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákanej tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře,
1: a jsou
3: tady
1: si vědomi,
3: můžeš,
1: co to může způsobit.
3: Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších ano. závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokátoři. amatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
3: No. Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 7:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajení chleba povodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
3: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: my
1: probudíte.
2: Se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mhm. K hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, který byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přistali.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila.
2: Ano, já se omlouvám,
4: mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, tu si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní. Já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím, proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde, ne?
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Pan Koňas, slečno Dužhořová, holduje.

0: Je? Alkoholu?
1: No prčka si dám, tak co? No.
2: Ne, neholduje. Ne. Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
0: Aha.
2: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
1: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. To je. A měl jsem pro to, pánové, důvod.
2: Ano, litr slivovice.
1: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
2: Kokta! To má spití.
1: Že se nestydí čty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila. Já
2: to se mnou, mluvíš tady před lidma.
0: No, no, no, pokračujte. No, ty...
2: Netvolí. Do smrti tě nechci vidět.
1: Tak já jdu seš, no. Maucta.
0: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
3: Přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
4: My dva? Dášo?
2: Vášo?
4: Nikdy!
2: Nikdy!
0: Ne? A proč?
1: Protože se milujem!
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: 65 let stará scénka.
7: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To je jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
6: Pamatujete si na svatbu?
7: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
6: Ve kterém?
7: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích, tam v té kapli, a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chudák listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
6: Jo, je
7: bylo
6: to vzpomínat. Hezký,
7: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a... Já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
6: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
7: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. A no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo to fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
6: Ano.
7: Tak to je vždycky všecko
6: to
7: fajn.
6: To pomáhá.
7: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
6: Ale pořád
7: je
6: dobrý.
7: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
6: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
7: Ano.
6: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Homoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Homoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale, no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: já přijdu Kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: srazit do
8: propasti.
7: Do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás,
7: mužu.
8: Nás
7: mužů. Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
7: Ano, ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: zduchovní.
7: I vy jste zduchovní, jak vyšla ta blondýna na vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Nádherný věci. To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na liberecké náplavce si dnes lidé připomenou památný den sokolstva. Veřejná doprava v Libereckém kraji od ledna zdraží v průměru o 2%. Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně. Pár desítek hodin před volbami roste. A dnes čekejme oblačno až zataženo, déšti přehánky a teploty mezi 17 až 20 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Na dnešek připadá památný den sokolstva. V Liberci si ho lidé můžou připomenout na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání potrvá od 17 do 18 hodin. Na programu bude například modlitba za padlé sokoly, večer sokolských světel a taky vzpomínka na Jarinu Žitnou, bývalou světovou i republikovou náčelnici Sokola.
2: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských úředníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Den má taky ukázat hodnoty, na kterých sokolské hnutí stojí, tedy svobodu, demokracii, odvahu, vzájemnou pomoc a sounáležitost. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikaci Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Radnice ve Špindlerově mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Zvažuje podání trestního oznámení.
3: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
4: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
3: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
4: Do 15 členého zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Cenový strop na naftu dnes klesne oproti včerejšku o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se nemění a zůstává na 46 korunách a 7 haléřích. Maximální cena nafty je tak oproti začátku regulace nižší téměř už o korunu a půl. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy vždy na následující den. Opatření má zatím platit do konce října.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno, postupně čekejme zataženo až oblačno a ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru se déšť nebo přehánky od západu rozšíří na celé území Libereckého kraje. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 5. hodině 8. října v kalendáři přejeme příjemný poslech, a to dobrého rána, tedy během čtvrtka, čtvrteční začátek dne, ten je přímo před námi a zdraví vás v tomto čase Český rozhlas Liberec. My se budeme moci hned z úvodu našeho vysílání věnovat tématu, které se na první pohled zdá jako příjemné, a to jsou vlaky. Na druhé straně v tomto momentu zamíříme také do České Lípy, kde policie letos řeší už druhý případ, kdy někdo položil kameny na koleje, do kterých následně najel vlak. Stejné případy se staly i loni. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout a je to problematika, kterou společně rozebereme už za okamžik dnešní první reportáži. Tak dobrý poslech a dobré ráno.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Za Hanou Zagorovou jsme 11 minut po 5. hodině poslali telegram, a to z úvodu našeho dnešního ranního vysílání. Zdraví vás tady Český rozhlas Liberec, a to na začátku nového dne, připomínáme čtvrtek, a to s datem 8. října. A teď tedy ale ta nepříjemnost, o které jsme před okamžikem mluvili. Policie už po čtvrté za poslední dva roky řeší nehodu vlaku mezi Novým Borem a Českou Lípou. Opakovaně tam někdo pokládá kameny na koleje, což způsobuje zastavení vlaku a následně i provozu. Na podrobnosti se Filip Majsl zeptal redaktorky Adély Jindrové.
1: Přibližně před dvěma týdny se nehoda stala v zatáčce za zastávkou Česká Lípa Střelnice pod sídlištěm Sever. Vlak z Nového Boru najel do nastražených kamenů o velikosti zhruba 10 až 20 cm a musel zastavit. Podle mluvčí policie Ivany Balákové se nehoda obešla bez zranění, ale na kolech vlaku vznikla škoda za minimálně 100 000 korun.
2: A tento týden v pondělí se stala nehoda znovu, je to tak?
1: Ano, a stalo se to na stejném místě. Nehoda se naštěstí také obešla bez zranění, ale zastavila provoz na zhruba 2 hodiny. Případ policie stále vyšetřuje a škody zatím nejsou známé. Policisté aktuálně hledají svědky obou letošních nehod.
2: A má policie nějakou teorii ohledně viníka?
1: Policie podle mluvčí Ivany Balákové pracuje s hypotézou, že tam kameny nastražili děti nebo mládež, která se tím baví. Zároveň podle ní jde o odlehlé místo, kudy nikdo moc nechodí. Sídliště Sever je sice kousek, ale je oddělené loukou. Mluvčí Baláková také dodala, že v minulém roce se staly 2 podobné nehody přibližně ve stejném místě.
2: A chystá tam policie nebo správa železnic nějaká mimořádná opatření?
1: Zatím ne. Podle mluvčího správy železnic Martina Kavky nelze všechny tratě sledovat a oplotit.
3: Samozřejmě apelujeme na to, aby lidi nevstupovali do kolejiště tam, kde na to není určený prostor, to znamená mimo nástupiště, a samozřejmě, aby nedávali nic na koleje, ale pokud se někdo rozhodne dát něco na koleje, tak samozřejmě není v silách nikoho, aby tomu zabránil.
2: A jak nebezpečné jsou nastražené kameny na kolejích?
1: Mluvčí zprávy železnic Martin Kavka řekl, že nebezpečí nehrozí jen lidem ve vlaku, ale i viníkovi a dalším osobám v blízkosti tratě.
3: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
2: A jaký trest může viníkovi hrozit?
1: Policie případy šetří pro podezření z obecného ohrožení a podle trestního zákoníku za něj hrozí odnětí svobody na 3 až 8 let.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty v Libereckém kraji dnes mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni. K tomu bude převládat zatažená až oblačná obloha a ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru se déšť nebo přehánky od západu už ale rozšíří, a to na celé území kraje. Ráno ještě místy slabý, jinak mírný vítr převážně jižních směrů, a k tomu tedy biometeorologická předpověď, která i pro dnešek zůstává příjemná. Pro dnešek je to na jedničce.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tady skupina Brontosauri z písní Růže z papíru v 5 hodin a 21 minut. Pokračuje čtvrteční Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Liberec. My vás do něj zdravíme, hlavně tedy popřejeme úspěšnou teď už druhou polovinu pracovního týdne a budeme moci společně nastínit také vysílání po dnešní 13. hodině. To totiž právě v éteru Českého rozhlasu Liberec nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Viktor Zavadil. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. Kolikrát tenhle film od premiéry před 8 lety viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Jen doplním, že si celý rozhovor s Viktorem Zavadilem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: S jakým omezením by měli počítat řidiči na Liberecku? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec nad Nisou bude dnes večer dražit pamětní medaile. Dražba začne v 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Medaile vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město a je na nich vyražena budova městských lázní. Provoz na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba tunelu. Od pátku do pondělního rána bude průjezdný vždy jen jeden z busů. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladiny ve Slapech a případně i v Orlíku. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci, která odsuzuje ruské volby jako nedemokratické. Dokument například neuznává výsledky hlasování a poukazuje na to, že Moskva zakázala opoziční stranu Jabloko. A je oblačno, postupně čekejme zataženo až oblačno a ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. K večeru se od západu déšť nebo přehánky rozšíří na celé území Libereckého kraje. Teploty budou mezi 17 až 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Jizerou v části přední Blansko je uzavřen kvůli stavebním pracím most přes Jizeru. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během čtvrtečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. 5:32 k tomu. My vás zdravíme u poslechu, případně zdravíme do nového dne. K tomu se budeme moci už za okamžik podívat na to, jak funguje dostupné družstevní bydlení v zahraničí. I to totiž bylo jedno z témat, kterému se věnoval týden architektury v Jablonci nad Nisou. A vy se podrobnosti dozvíte už za okamžik.

0: Člověka potěší, když může alespoň trochu nostalgicky zavzpomínat, což nám se v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec podařilo s písní Hey Jude a Martou Kubišovou. 5:39 k tomu, to je čas, kdy se budeme moci vydat ne na besedy, vycházky, ale i komentované prohlídky. Tak totiž pojal Dny architektury Jablonec nad Nisou. Jednou z akcí byla i přednáška architektky Magdaleny Havlové, autorky studie s názvem Náš dům. Tématem bylo dostupné družstevní i nájemní bydlení v zahraničí, jeho formy a také financování.
1: Především takhle v tom Švýcarsku mají ty družstva vlastně více než 100letou tradici, takže mají vlastně na čem stavět. A ten základní princip spočívá v tom, že ta družstva si tam udržují.

0: které jsou vlastně určeny stanovami, tak v tom bytě můžu bydlet vlastně, jak budu potřebovat.
1: Popsala také zásadní rozdíl mezi našimi bytovými družstvy a mezi sociálními družstvy, které fungují v zahraničí nikoliv jako dostupnější způsob pozdějšího získání bytu do osobního vlastnictví, ale spíš jako nájemní bydlení.
0: Tím, že jsem vlastně členem družstva, tak zároveň spolu rozhoduje o tom, kam ty peníze z toho mého nájmu vlastně půjdou. Takže ty družstva pak vlastně investují tímhletím způsobem sami do sebe a můžou se dál rozvíjet a rozvíjet i ten svůj bytový fond. A pokud chci samozřejmě odejít, tak ta kauce se mi vrátí zpět, takže to funguje opravdu na tom principu nájemního vlastnictví, nájemního bydlení, stejně jako je to třeba u obecních nájemních bytů.
1: A zmínila také způsob, jak a kdo by mohl tento model výstavby financovat.
0: Myslím si, že by to mohly být třeba banky, které vlastně mají i sami tu možnost financovat takovéhle projekty. Pokud by se jim podařilo třeba ve spolupráci s městy založit družstva, tak by to třeba mohlo fungovat. Zároveň je třeba říct, že to družstevnictví nebo družstvo je vlastně v české legislativě chápáno nebo vedeno jako obchodní společnost, takže tímhletím způsobem vlastně se to družstvo, jako ho známe třeba v zahraničí, založit nedá, ale jsou tady určité způsoby například sociálních družstev, ale pořád ta praxe je tady ještě velmi v začátcích a myslím si, že bude potřeba učinit hodně politických kroků i právních vlastně kroků legislativních, aby se to tady mohlo posunout někam dál.
2: Já jenom připomenu, že další akce v rámci Dnu architektury se v Jablonci nad Nisou jsou koná 23. října, a to v 18 hodin a 30 minut v knihkupectví na náměstí u radnice. Tématem bude i tentokrát cesta k dostupnému bydlení.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek bude v Libereckém kraji převládat zatažená až oblačná obloha a ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru už ale s deštěm nebo přehánkami počítáme v podstatě na celém území kraje. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách mezi 14 až 17 stupni. Ráno ještě místy slabý, jinak mírný vítr převážně jižních směrů a biozátěž pro dnes.

0: dnešek taktéž mít nám, tedy na jedničce.
1: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Myslím si, téma písně velmi blízké, minimálně tedy našemu regionu. Severní vítr, ten nám dozněl také 10 minut před 6 hodinou a společně se budeme moci ze severu Čech vydat na Moravu, konkrétně na Hanou, kde se lidé zbytečně moc nestresují. Herec Ladislav Županič, rodák z Prostějova, o tom kdysi přesvědčoval svou budoucí manželku Janu Drbohlavovou, a to tím způsobem, kdy chtěl zapůsobit.
1: Já jsem jednou jel svou nastávající do Prostějova a tam jsou šraňky před tím Prostějovem.
2: A závody, jeli, prosím vás, pro Plzeňáky.
1: Ano, ano. A teď jsme jeli a já jsem říkal, podívej se, ty Janáci mají takovou výhodu úžasnou. Oni jsou klidní, oni se nerozčilujou. Jako proč by měli být naštvaný, když je to útok sama na sebe, že jo? Tak to jsem to vysvětloval a před náma jel pán na kole a měl takový ty štruksový gatě a to je takový ty spinky, víš, jak jezdí na kole. A takhle to vysvětluju a spadly ty šraňky, závory tedy. A ten pán přestal šlapat, zůstal takový S234 na tom kole a pak sebou řachnul na tu silnici. A teď vyběhla ta Jana, že jo, vyběhla, ale byl tam nějaký pán, co byl před náma, teď ten, viděl, jak ten pán tam leží pod tím kolem a říká, strecuji vám něco? A on naprosto spokojně spod toho kola říká, co by bylo, chlapče? Jsou ožralé. No, počkej, ale ta Jana na to tak... Ale pointa přišla. To bylo políbě od pána Boha, jak jsem říkal, jaký jsou, tak ta Jana chvilku tak nevěřícně říká, tak proboha, aspoň vstaňte. On se tak na nich říkal, proč paní? A jí zvednal ty šraňky. Takže já jsem nemusel nic vysvětlovat.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Celníci na severovýchodě Čech zadrželi během léta stovky tisíc neokolkovaných cigaret. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jejich prověřování kvůli podezření z trestného činu. A dnes bude oblačno až zataženo, přidají se přeháňky i déšť a teploty čekejme i nad 20 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné čtvrteční ráno. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
5: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
3: Stovky tisíc cigaret a dalších tabákových výrobků zajistili během léta pracovníci celního úřadu Liberec. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 milionů korun. Šlo především o cigarety bez tabákových nálepek. Podle mluvčí celního úřadu Jitky Fajstavrové je nelegální distribuce tabákových výrobků jednou z hlavních oblastí, na kterou se celníci zaměřují.
6: Zajistili jsme téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků, více než 34 litrů náplní do elektronických cigaret, 7 kg zahřívaných tabákových výrobků, dále 14 kg tabáku ke kouření a 185 gramů nikotinových sáčků.
3: V Chrastavě na Liberecku se dnes v 15 hodin po rekonstrukci otevře Fírichův dům, informovalo o tom město na svém webu. Roubenou hrázděnou chalupu s podstávkou postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Ten v domě strávil dětství. Město se zároveň letos připomíná 150 let od umělcova úmrtí. Dům začala radnice opravovat v loni. Lidé se ani nadále nemusí dozvědět, že policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali. Návrh ale po připomínkách stáhlo. Podle ministerstva by mimo jiné nemuselo být jasné, na koho přesně se má tato povinnost vztahovat.
4: Počasí.
3: A bude převládat oblačno až zataženo, jen výjimečně slabě zaprší. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přeháňky a srážky se postupně vyskytnout už na celém území kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A ulice Husova v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřená, objížďka je značená a vede pro osobní auta přes ulici Jiráskova a pro autobusovou dopravu přes silnici druhé třídy 268, tedy ulici Sloupská.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtvrteční dobré ráno pokračuje. Připomínáme dnešní datum, tedy 8. října, a společně budeme mít možnost se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vrátit do školních lavic. I když školní lavice budou teď až to druhé, co nás bude zajímat. My se sice vrátíme do škol, ale konkrétně k tělocviku. A připomeneme běh nebo třeba sedy lehy. V listopadu totiž čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. A za chvíli se dozvíte i to, že součástí testování nebudou jen výkony přímo v tělocvičnách. Někdo se trochu lekl, že se do tělocvičen a na tělesnou výchovu vracíme, někdo si naopak vzpomněl na krásné školní roky. Ať to máte jakkoliv, nebojte se ničeho, do tělocvičny se vydáme, tedy za okamžik společně na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to je na další reportáži. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Martin Kolín.
7: Letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: skupina Bonnie M, 13 minut po 6. hodině. Znamená to jediné, pokračuje nám ranní vysílání, doplnit můžeme aktuální datum, a to 8. října, k tomu tedy také čtvrtek. A položíme si relativně zajímavou otázku, jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí. Právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Pojďte za mnou. A ty skupinky jsou furt stejný.
2: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
3: Je to dobrý.
4: Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
5: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
6: Jo, to bylo nejlepší.
2: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
7: Předilehy na rychlost, to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
2: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy, zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
8: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
2: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
7: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
2: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
9: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
2: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během čtvrtka očekáváme oblačnou až zataženou oblohu a dokonce by mohlo výjimečně zapršit už v ranních, případně dopoledních hodinách. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť a přehánky, a to už na většině území kraje. Později večer budou ale také částečně ubývat. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a ještě v ranních hodinách místy slabý, jinak mírný vítr převážně jižních směrů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
6: Hliník se odstěval do Humpolce.
5: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
6: Sebeřepí, Šakali,
5: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
6: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
5: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
7: A to je všechno, co pro nás máš?
5: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
8: Hliník je stále nepřítomen.
5: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbollah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

0: Kdo všechno v České Lípě obdržel poděkování starostky? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol na cestičtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941. Zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední dva roky jde už o čtvrtý případ na stejném místě pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. 5 osobností a 1 kolektiv obdrželo v České Lípě poděkování starostky. Jedná se o nejvyšší ocenění města. Mezi oceněnými je například učitelka a trenérka roztleskávaček Monika Dvorská nebo policista František Staněk. Středoškoláci po celé Francii dál chtějí protestovat proti špatným podmínkám ve školství. Na dnešek plánují blokády škol a taky pochod centrem Paříže. Studentům vadí třeba nedostatek učitelů, neprůhledný systém přihlášek na vysoké školy nebo zanedbané školní budovy. Francouzská vláda chce do konce října představit první opatření, jak situaci zlepšit. Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku ve váhové kategorii do 63 kg. Porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. A je oblačno až zataženo, dopoledne se jen výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Během odpoledne od západu ale srážky dorazí na většinu Libereckého kraje. Teploty vystoupí až na 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Osobní auto srazilo lesní zvěř na silnici 1/38 u Jestřebí na Českolipsku ve směru na Staré Splavy. Na místě je policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy Lída Routová a další zprávy dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Také po půl sedmé přejeme příjemný poslech a hlavně vydařený čtvrtek dnes s datem 8. října. Můžeme v tomto čase také nastínit, co nás čeká během následujících 30 minut ranního vysílání, neboť už za okamžik společně probereme další aktuality z Libereckého kraje. To jednoduše chybět nebude. Po počasí se společně vydáme také za předškoláky a s nimi se podíváme i k volbám. Možná je to trochu s předstihem, na druhé straně bude určitě zajímavé, co nám o volbách řeknou právě ti nejmenší.

0: Pavel Novák a s ním další nestárnoucí písnička. A to asi, tedy ne asi, to je název té písně. Určitě jsme si měli možnost užít nestárnoucí píseň 7 minut po půl sedmé v éteru Českého rozhlasu Liberec, kde v tomto čase můžeme nabídnout také další pohled do libereckého kraje a začneme konkrétně v Liberci. I dnes bude totiž probíhat komentovaná prohlídka liberecké radnice. Začátek je každou celou hodinu od 9. do 15. hodiny a projdete si během prohlídky obřadní síň, také chodby a při dobrém počasí i věž radnice. Vstupenky zakoupíte v městském informačním centru a prohlídka trvá zhruba 50 minut. Tak pokud na dnešek vymýšlíte ještě nějaký program, i tohle by klidně mohla být jedna ze zastávek. V městské knihovně v Lomnici nad Popelkou se poté dnes bude konat přeložená akce s názvem Knihohrádky. Tentokrát je téma podmořský svět, tak kdybyste se chtěli bavit knihami, myslím si, v Lomnici nad Popelkou určitě své místo najdete taky. A ještě doplníme informaci týkající se zítřku, tedy pátku, kdy nepůjde elektrický proud v Josefově dole, a to konkrétně v domech s číslem popisným 62, 154, 307 a 340, konkrétně mezi 8 a 10 hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během čtvrtka nám bude převládat oblačno až zataženo. Hlavně tedy během odpoledne očekáváme déšť nebo přehánky, a to na celém území kraje. Později večer budou také částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty dnes 18 až 21 stupňů, na horách teploty mezi 14 až 17 stupni. Biozátěž mírná na jedničce a ráno hlášený místy slabý, jinak také mírný vítr, a to převážně jižních směrů.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 6 hodin a téměř 50 minut nám Marie Rotrová připomněla, jaké počasí, že nás to dnes v Libereckém kraji čeká, a to v písni Déšť, protože tak nějak také čtvrtek bude vypadat. Na druhé straně blíží se nám pátek, potenciálně poté také víkend, a my víme, že se to ponese ve znamení komunálních voleb, tedy volby do zastupitelstev. Ostatně ty si budeme mít možnost užít a někde před sebou budou mít také i senátní volby, a právě na volby se tentokrát dětí zeptala také redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to jsou volby?
2: Třeba když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce nebo v práši nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident. Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Jablonec nad Nisou dnes bude dražit 110 výročních medailí. V peci pod Sněžkou se u dolní stanice Lanovky otevírá multimediální expozice o Krkonoších. Lékaři na Světový den zraku vyzývají pacienty, aby mysleli na prevenci. A čekejme oblačno až zataženo, postupně přehánky i déšť, teploty mezi 18 až 21 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Jablonec nad Nisou bude dnes večer dražit pamětní medaile. Dražba začne v 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Medaile vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město a je na nich vyražena budova městských lázní. Podle magistrátu se do dražby přihlásilo 14 lidí. Město jim nabídne celkem 110 medailí.
2: Jablonecké lázně vznikly na začátku minulého století podle projektu architekta Rudolfa Hemricha. Navrhl taky rozhledny na Černé studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly úpravy v 60. letech minulého století. Už několik let jsou nevyužité a chátrají. Město by chtělo jejich provoz obnovit. Posloužit by na to měly i peníze z dnešní dražby. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Radnice ve Špindlerově Mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Zvažuje proto podání trestního oznámení. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a také připomíná příběhy, které se na vrcholu Sněžky odehrály. Kde se turisté mohou občerstvit, doplňuje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
3: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty, takže tady nebude tady dole z prostoru bývalého bystra. Nyní vzniká stálá expozice, která se bude věnovat Krkonoším a okolí Sněžky a Sněžce samotné. Samozřejmě bystro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
0: Expozice je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
1: Počasí.
0: A po ránu převládá oblačno až zataženo, jen výjimečně může slabě zapršet. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou na celém území kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách dnes vystoupí na 14 až 17. Vítr fouká slabý, postupně čekejme mírný jižních směrů a k večeru se změní na severozápadní a přechodně zesílí na čerstvý. Vítrové podmínky jsou po ránu místy mírně nepříznivé, během nečekejme dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v části ulice Rampasova v Liberci je kvůli opravě uzavřena směrem k Pilínkovu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7 hodině, tolik tedy aktuální čas, připomenout můžeme i dnešní datum, a to čtvrtek s datem 8. října. Byť to podle říjnových teplot není úplně patrné, přeci jen se nám postupně blíží zima. A k tomu se budeme moci věnovat také zimním sportům. Proto už za okamžik v další reportáži přiblížíme plány Ester Ledecké z Liberecké Dukly, a to před nadcházející sezonou. Rozhodně budeme fandit, držet palce, aby z toho zase byla nějaká pěkná medaile. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i po 7. hodině zdraví Martin Kolín.

0: Dobrá zpráva, myslím si hned tedy z úvodu další hodiny dobrého rána, tak je čtvrtek v kalendáři 8. října. Opět se nacházíme tedy v druhé polovině pracovního týdne a k víkendu je to zase o krok blíž. K tomu se budeme moci 10 minut po 7. hodině a po písni Petra Reska s názvem Tulák po hvězdách věnovat sportu. Lyžařská a snowboardistka Ester Ledecká má pro své lyžařské závody nového trenéra. Jmenuje se Karl-Heinz Pichler. Je to zkušený rakouský trenér, který naposledy dosahoval na velké úspěchy s německým týmem. K Ledecké přichází muž, který je povahou výrazně jiný, než býval Tomáš Bank. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je velmi přísný.
1: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
2: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
3: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
2: Pichler se tomu usmívá. Prý to o sobě také slyšel.
3: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
2: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklemanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
1: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard. Takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracuju a musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezonu nepozabím.
2: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
1: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte.
2: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Relativně příjemné teploty a také déšť. Tak by šlo shrnout počasí, které nás čeká ve čtvrtek v Libereckém kraji. Můžeme doplnit, kdy bude tedy převládat oblačná až zatažená obloha a dokonce by i v první polovině dne mohlo výjimečně zapršet. Během pozdějšího odpoledne už ale dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou na celém území kraje. Později večer budou ale také částečně s oblačností ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale mírná, tedy na jedničce.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kdy se v Chrastavě otevře opět Fírichův dům? Ne, na to se dozvíte ve zprávách Lidie Routové.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cenový strop na naftu dnes klesl oproti včerejšku o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se nemění a zůstává na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy vždy na následující den. Opatření má zatím platit do konce října. Nové město pod Smrkem ve Frýdlantském Výběžku dostalo evropskou dotaci na rekonstrukci parkoviště u kempů a koupaliště. Informoval o tom starosta Petr Černica, zvolený za hnutí ANO. V Chrastavě na Liberecku se dnes v 15 hodin po rekonstrukci otevře Fírichův dům. Informovalo o tom město na svém webu. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzala rezort zpátky. Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu tím, že není detailně definované, kdo je podezřelý. I další poslanci v tajném hlasování rozhodnou o volebním zákonu. Podle premiérky Georgie Meloniové by reforma měla ukončit překotné střídání vlád. Zákon stanovuje třeba systém preferenčních hlasů. Taky strany tlačí k vytváření velkých koalic. A je oblačno až zataženo, dopoledne se jen výjimečně můžou objevit slabé přeháňky. Během odpoledne od západu ale srážky dorazí na většinu území Libereckého kraje. Teploty dnes budou mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě informace pro řidiče. V ulici Kozinovo náměstí v Mimoni máme hlášen olej na silnici. V úseku jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další zprávy Lidy Routové, 7:32. K tomu a teď otázka na vás, na naše posluchače, tedy posluchače Českého rozhlasu Liberec. Zdali jste kontrolovali v poslední době svoji poštovní schránku? V případě, že ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili? To probereme v našem volebním manuálu už za pár minut a společně se v následujících 30 minutách budeme mít možnost podívat na počasí a to společně s meteorologií.

0: S Radkem Tomáškem jsme se přesunuli do další části našeho ranního vysílání, a to během čtvrtka 8. října, a my se budeme mít možnost na vlnách Českého rozhlasu Liberec podívat také na zajímavé počty, neboť přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný? To vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin. A volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14.

0: počasí.
1: Přesně 7:45 aktuálně. Na hodinách je to také čas, kdy se budeme mít možnost podívat na počasí, a to společně s panem Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, začneme v ranních hodinách, kdy je relativně patrné, že to moc slunečně nevypadá, tak pojďme doplnit právě ty informace, tedy co se ranního počasí týče, ať už teplot, anebo právě té oblačnosti.
2: Je to tak, aktuálně nad Libereckým krajem máme velkou oblačnost, srážky se vyskytují spíše výjimečně a v místech, to, kde se vyskytují, tak jsou slabé, anebo i velmi slabé, a na stanicích aktuálně měříme většinou od 6 do 10 stupňů Celsia, a na Liberecku a na Frýdlansku tam máme okolo 13, že tam nám fouká o trošku mírnější vítr než na jiném území Libereckého kraje, a na stanici Hejnice tam máme aktuálně 16 stupňů Celsia.
1: Tak zatím ráno, ale takové standardní, které jsme měli možnost v podstatě prožívat i v těch posledních dnech. Na druhé straně už zhruba od pondělí slýcháme, že by právě společně se čtvrtkem měl přijít také trochu podzim. Jak to bude dnes tedy v Libereckém kraji vypadat?
2: Je to tak, vlastně dneska nám bude přecházet výrazná sadrená fronta, ale ještě teďkon ráno a dopoledne to vypadá, že by na obloze měla být právě ta velká oblačnost a srážky se vyskytnou spíše jenom výjimečně, ale během odpoledne už od západu očekáváme, že se srážky ve formě deště nebo přeháněk vyskytnou na většině území Libereckého kraje, a někdy později večer, aby ty srážky a oblačnost měly ubývat. A co se týče dnešních nejvyšších teplot, tak ty očekáváme od 18 do 21 stupňů Celsia, a na horách tam do 17, a vítr ráno a dopoledne místo je ještě slabý, a jinak očekáváme, že by měl foukat mírný vítr jižních směrů, ale ten vítr se nám bude

0: odpoledne a večer měnit na severozápadní a právě až bude přecházet ta fronta v těch večerních nebo pozdních odpoledních a večerních hodinách, tak ten vítr zesílí na čerstvý o rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu a vyskytnou se i nárazy okolo 15 metrů za sekundu a na horách tam můžou být nárazy až 20 metrů za sekundu.
1: Tak přece jen ten vítr, kolikrát i nárazový k tomu podzimnímu počasí, jednoduše patří a tím, že už se nacházíme tedy velmi bezpečně v říjnu, tak je to jednoduše počasí, které tak nějak reflektuje tu roční dobu. Informace nám tedy právě o tom výhledu na dnešní den předal z Českého hydrometeorologického ústavu pan Jan Hrubý a my za to děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
3: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
3: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Píše se 8. října roku 2026, my ale máme možnost opět zamířit o 100 let nazpět. A 8. října 1926 světla v sále hasnou, ozve se klavír a na bílém plátně ožijí stíny. Liberec naplno totiž propadl kouzlu kinematografu. Ve městě funguje hned několik takzvaných bioskopů, které nabízejí únik do světa dobrodružství, exotiky a romantiky, tak také vzdáleného od každodenní tovární dřiny, minimálně dle dobového tisku.
2: Zvukový film je zatím hudbou budoucnosti. Ten vůbec první zvukový film byl natočen až o pár měsíců později, v roce 1927. Takže v říjnu 1926 děj na plátně podkresluje živá hudba. V menších kinech hraje osamělý pianista, ve větších sálech dokonce menší orchestry. Repertoáru dominují německé expresionistické snímky a samozřejmě americké grotesky, u kterých se smějí děti i dospělí bez ohledu na národnost.
1: Návštěva kina ale není jen kulturním, ale také vysoce společenským aktem.
2: Lidé se na večerní představení umí svátečně obléknout a kina se pochopitelně snaží lákat diváky na luxusní interiéry nebo na kavárny, které jsou jejich součástí. A kdybychom to měli spočítat, co to stojí, tak vstupné do kina je pro dělníky podstatně dostupnější než lístek do honosného městského divadla. Když to vezmeme úhrnem, v roce 1926 se cena běžné vstupenky do kina v Československu pohybovala mezi 2 až 6 korunami, ale nejlevnější místa při slevě mohla být za korunu nebo korunu 50.
1: Samozřejmě musíme brát v potaz inflaci, tak byly ty ceny hodně, málo, bylo to levné?
2: Pro srovnání s tehdejším každodenním životem můžeme říct, že návštěva biografů cenově odpovídala zhruba nákupu 1 až 2 bochníků chleba nebo několika piv. Divák ale za to dostal zhruba 2hodinový zážitek.
1: To znamená všeobecné nadšení.
2: Určitě ano, kino jelo. Ovšem pozor, mravokárci občas tehdy v novinách varovali před skázonosným vlivem pohyblivých obrázků na mládež. No a biografy ty samozřejmě praskaly ve švech, protože kouzlo stříbrného plátna jednoduše fungovalo.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Lidé v Turnově pijí opět jednu z nejlepších vod v kraji. Její zdroj je opravený. Veřejná doprava hrazená Libereckým krajem od ledna podraží v průměru o 2%. Kopec Viskeř bude dál spásat stádo ovcí. S náklady pomůže Liberecký kraj. A dnes bude oblačno až zataženo. Přidej se přehánky i déšť a teploty čekejme i nad 20 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Zdroj pitné vody Schlieferna v Turnově po rekonstrukci opět v provozu. Stavba měla téměř rok zpoždění. Centrum Turnova bylo mezitím napojené na jiný vodovod a někteří obyvatelé se stěžovali na horší chuť vody. Schlieferna je historické prameniště a pitná voda z něj je kvalitní. Stavba štoly byla mimořádně složitá, dodává ředitel svazku vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
4: U té stavby jsme byli jako smutní, protože jsme ji skončili později, než jsme chtěli, protože to bylo hrozně složité a firmě se úplně nedařilo, to už je pryč. Dneska je tenhle vodní zdroj zase zpětně napojen na celý střed Turnova, byla teda dneska pil tu vodu chuťově, na kterou jsou zvyklí.
3: Integrovaná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného vzrostou v průměru o 2%. Rozhodli o tom krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy, která se do ceny jízdného také propisuje. U krátkých jízd z okrajových částí Liberce a Jablonce nad Nisou se naopak systém výpočtu jízdného změní ve prospěch cestujících. Vzniknou nová tarifní pásma, která zohlední skutečnou délku jízdy.
5: Například dnes platí cestující z Krásné Studánky do Mníšku stejně jako ze sídliště Vesec v Liberci, které je o více než 10 km dál. Roční síťová jízdenka naopak zdraží z dnešních 10 na 12 tisíc korun. Změní se také zvýhodnění podle způsobu platby. Výhodnější bude placení elektronickou peněženkou přes Opuscard nebo mobilní aplikaci Idolka. Placení v hotovosti bude dražší v průměru o 10 korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Na údržbu kopce Viskeř v Českém ráji přispěje Liberecký kraj 165 tisíc korun. Peníze jsou určené na stádo koz a ovcí, které Čedičový kopec spásá. Původně hradilo tuto péči o krajinu Ministerstvo životního prostředí. To ale kvůli nedostatku peněz nemá v dotačních fondech na tuto činnost prostředky. Spásání 3-hektarového pozemku zajišťuje pro obec Viskeř soukromý chovatel. Europoslanci podpořili důraznější politiku Evropské unie vůči Číně. 27 by podle nich měla více chránit své zájmy ve vztazích s Pekingem a musí se snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit. Schválený dokument upozorňuje taky na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Dnes bude v Pekingu jednat komisař pro obchod Maroš Šefčovič.
2: Počasí.
3: A bude převládat oblačno až zataženo, jen výjimečně slabě zaprší. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou už na celém území Libereckého kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pomalu jedoucí vozidlo údržby potkáte na silnici první třídy číslo 35 v ulici Jičínská v Turnově. Uzavírán tam je pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. My jsme rádi, že jste si i dnes, teď už tedy po 8. hodině vysílání Českého rozhlasu Liberec naladili a společně se budeme už za okamžik ve vysílání věnovat problematice, o které se tolik nemluví a může se projevit například zamlženým viděním, vypadáváním písmenek při čtení, anebo třeba i našedlým flekem vzorném poli. I tak se totiž může projevit jedno z nejčastějších onemocnění sítnice, věkem podmíněná makulární degenerace. Více si o ní u příležitosti Světového dne zraku řekneme ve vysílání už za okamžik. Přejeme dobré ráno a hlavně příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Legendární skupina Bee Gees a s nimi také nestárnoucí písnička. To byla Tragedy, tedy v překladu tragédie. Nám dozněla 13 minut po 8 hodině, naopak si ale o písni myslím, že o tragédii nešlo. Tady tedy šlo jen o název. My se ale můžeme společně, jak jsme ostatně také říkali, věnovat problematice, kterou trpí a trápí statisíce lidí v Česku. To podle odhadu tedy oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Nemoc vážně poškozující centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu. Začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit, připomínají lékaři na Světový den zraku. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, tak ho nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se pro jistotu podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Musíme to někde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Ostatně, jak přislíbil meteorolog, už to bude trochu podzimnější. Bude převládat oblačno až zataženo a v první polovině dne jen výjimečně také déšť. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a postupně se právě vyskytnou na celém území kraje. Později večer budou také částečně s oblačností ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Během odpoledních potažmo večerních hodin očekáváme také místy čerstvý i nárazový vítr.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Olympic v 8 hodin a 24 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Datum v kalendáři 8. října. Je to také ale čas, kdy se budeme moci vydat do Krkonoš. Radnice ve Špindlerově Mlýně totiž zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Snaží se proti tomu bránit. Jak to už je? Otázka na reportérku Kateřinu Kohoutovou, která dění sleduje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak starosta a vedení obce jsou v komunikace s ministerstvem vnitra a zvažují podání trestního oznámení. Stále se také radí s týmem právníků, protože tento stav považují za účelový a za snahu ovlivnit výsledky komunálních voleb. Města totiž čekají miliardové projekty, změny územního plánu a ten tlak a manipulace se podle starosty den ode dne stupňují.
0: Mluvili jsme o tom, že je tedy zvýšený zájem právě o přihlašování se do Špindlerova Mlýna, tak kolik lidí se tedy nově přihlásilo?
1: Zatím kolem 40 a nutno říct, že někteří z nich nebo jejich jména jsou také na kandidátkách do nadcházejících voleb. Nezvyklé bylo přihlášení 11 lidí na jednu adresu, což hned začaly pracovnice správního odboru ve Špindlerově Mlýně kontrolovat a ověřovat. No a starosta mi potvrdil i tajemnice, že na radnici stále zvoní každým dnem telefony a přichází další žádosti lidí o trvalé bydliště. Podobnou situaci tady prý nepamatují. Do zastupitelstva, které má 15 členů, kandiduje 7 uskupení, což je nejvíc za poslední roky.
0: Je to tedy dění jenom ve Špindlerově Mlýně, respektive je zvýšený ten zájem přihlášení k trvalému pobytu i třeba v dalších městech a obcích?
1: Já jsem jich několik obvolala, zatím nic podobného, nikde jsem na nic podobného jsem nenarazila. Pravdou je, že zvýšený počet nových obyvatel a žádostí o trvalé bydliště zaznamenává Pec pod Sněžkou. Tam jde ale o to, že ti lidé se hlásí od začátku letošního roku, tedy průběžně, ne nárazově, jako je to v posledních dnech ve Špindlerově Mlýně. Nicméně vedení radnice mi potvrdilo, že celou situaci sleduje a kdyby mělo dojít k nějakému obrovskému nárůstu ještě v těchto dnech, nebo dá se říct hodinách, těsně před volbami, tak by určitě nějakým způsobem zasáhli.
0: Tak tedy dění, hlavně to předvolební, právě v Krkonoších jsme sledovali společně s reportérkou Kateřinou Kohoutovou, která nám přiblížila aktuální události. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na dnešek připadá památný den sokolstva. V Liberci se ho lidé můžou připomenout na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání potrvá od 17 do 18 hodin. Stovky tisíc cigaret a dalších tabákových výrobků zajistili během léta pracovníci celního úřadu Liberec. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 milionů korun. Šlo především o cigarety bez tabákových nálepek. Ve Frýdlantu na Liberecku začaly práce na opravě fasády domu v Děkanské ulici. Informovalo o tom město na svém webu. Oprava je rozdělena do dvou etap. První by měla být hotová v listopadu. V Peci pod Sněžkou se dnes v 11 hodin otevře nová multimediální expozice o Krkonoších. Vznikla v části dolní stanice Lanovky na Sněžku a představí horskou přírodu i architekturu na jejím vrcholu. Česko má na tenisovém turnaje série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. hodině dopolední našeho času. Je oblačno až zataženo, dopoledne se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Během odpoledne od západu ale srážky dorazí na většinu území Libereckého kraje. Teploty vystoupí až na 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme šťastnou cestu a také důvod, proč nejen v tomto čase právě toto přání přidáváme, je trochu tematický. Za okamžik nás totiž čeká krimi příběh, který se právě dnes aut bude týkat. Konkrétně se k tomu ale přidá i zloděj a dálnice. Zloděj totiž právě přepadl řidičku v autě na dálnici. Jak k tomu celému tedy došlo a co konkrétně se stalo? To vše se dozvíte už za okamžik od Miroslava Hlubce.

0: František Nedvěd v úvodu další části našeho ranního vysílání, a to konkrétně v 8.39. Je to čas, kdy míříme na silnice. Spousta řidičů si totiž užívá samotu a také soukromí při cestě autem. I Karel Gott kdysi zpíval sám zas jednou sám jedu známou silnicí E14. Náš dnešní krimi příběh se stal na D11, kde poklid a pohodu samoty v autě narušil nevítaný vetřelec. Pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Každý člověk se při řízení chová jinak. A teď nemluvím o kvalitě nebo bezpečnosti řízení, spíš o pohodě za volantem. Třeba já, než vyjedu, vyberu si v přehrávači podle nálady hudbu, která mě bude cestou doprovázet. Když mě čeká delší cesta, připravím si kávu, případně mangový džus. Prostě pohodička. Díky tomu taky za volantem mnohem míň nadávám. Díky tomu a taky kvůli palubní kameře, kam se všechno nahrává. Z toho všeho jak si vyplývá, že nejraději jezdím sám. Nic a nikdo mě nerozptiluje, nemusím se ohlížet na komfort spolucestujících, prostě pohodička. O to víc mě vyděsila zpráva, kterou jsem si nedávno přečetl. Jistá žena zrovna sjížděla z dálnice u Hradce Králové a zastavila u kruhové křižovatky. Toho využil cizí muž a nastoupil k ní do auta. A bez okolku přikázal ženě, aby ho odvezla do Prahy. Žena pochopitelně protestovala, ale když začal hrozit násilím, vrátila se na dálnici směr Praha. Muž ji po pár metrech donutil zastavit, z auta ji vyhodil a sám si sednul za volant. Pokud jste někdy viděli starý český film Smrt stopařek, možná vás taky napadne, že tato žena měla ještě štěstí. Přišla jen o auto, a to ještě jen na pár dní, záleží, jak dlouho bude trvat oprava. Ale nepředbíhejme. Nevím, jak dlouho muž svůj čin promýšlel, tedy jestli vůbec, ale každopádně se v jeho plánu objevily trhliny. Majitelka vozu samozřejmě zavolala na policii, která muže dostihla ještě daleko před Prahou. Ukázalo se, že lupič není ani dobrý taktik, ani dobrý řidič. Nedokázal zareagovat na policejní vůz, který před ním zvolna zpomaloval, aby ho přiměl zastavit, a narazil do něj. Lupič putoval rovnou za mříže a vzhledem k tomu, že už má něco za sebou, navíc je v podmínce, hrozí mu teď až 10 let natvrdo.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tam bude převládat oblačná až zatažená obloha a během odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky. Ty vydrží až do večera, kdy jich potom společně s oblačností začne postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno ještě místy slabý, jinak mírný vítr převážně jižních směrů. Bio meteorologická předpověď dnes na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Užívat svět.
1: Jméno, které velmi dobře známe v Libereckém kraji, to byla Olga Lounová a s ní píseně Memento Mori v závěru našeho dnešního ranního vysílání. Čtvrtek s datem 8. října, ale právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec bude pokračovat i po 9. hodině, a to v dopolední pod Ještědem. Dnes se můžete těšit na společnost Miroslava Holubce, kterým vás dopoledním vysíláním bude provázet, a hned po 9. se s ním vydáte také na kolo. Kam konkrétně, to se na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Loučí se Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Liberec má nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Chrastava dokončila opravu Fírichova domu a dnes čekejme oblačno až zataženo postupně přehánky i déšť. Teploty mezi 18 až 21 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
2: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
0: V Liberci je nedostatek zkušebních komisařů pro řidičské zkoušky. Krajské město jich má aktuálně 6, 3 stále a 3 pravopomocné. Vzhledem k počtu autoškol ve městě je ale podle magistrátu potřeba ještě jeden další. Autoškol je v Liberci necelých 40, říká mluvčí města Jana Kodymová.
3: V ORP Liberec je celkem 39 aktivních autoškol. Za rok 2025 magistrát provedl 3873 zkoušek, tedy testů a jízd, včetně těch opakovaných. To vychází měsíčně v průměru na 322 zkoušek.
0: Podobná situace je i v sousedním Jablonci nad Nisou. V Chrastavě na Liberecku se dnes v 15 hodin po rekonstrukci otevře Fírichův dům, informovalo o tom město na svém webu. Roubenou hrázděnou chalupu s podstávkou postavil v roce 1802 otec významného malíře Josefa Fíricha. Ten v domě strávil dětství. Město se zároveň letos připomíná 150 let od umělcova úmrtí. Dům začala radnice opravovat v loni. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády u Vraného z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Stav nedostatku vody má platit do konce dubna příštího roku.
1: Počasí.
0: A převládá oblačno až zataženo, jen výjimečně může slabě zapršet. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou na celém území kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr fouká mírný jižních směrů, k večeru se změní na severozápadní a přechodně zesílí na čerstvý. Rostlové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dnešní dobré ráno se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 9. hodinou přehouplo do dopoledne pod Ještědem, tedy pořad, který vás doprovodí až k dnešnímu poledni, čili ke 12. hodině. A co nás čeká mezi tím, tedy v té úvodní hodině především? Už za chvíli usedneme ke stolu, ovšem podle všech pravidel správného stolování. Krátce před 9:30, to bude servis regionálních informací, respektive po 9:30, no a na závěr závěr hodiny, ten bude patřit Petru Jungmanovi a jeho kalendáriu. Úvod této hodiny ale bude patřit nové cyklostezce, respektive hotové druhé etapě cyklostezky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Veřejnosti ji vedení města Nový Bor otevřelo včera a vede z novoborského koupaliště do Chotovic. V dnešní reportáži se dozvíte, jak je dlouhá, kudy vede a co na ní říkají místní. Už za okamžik. Dnešním dopolednem pod Ještědem vás provede Miroslava Lubec.

0: Další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, to byl samozřejmě Václav Neckář a Potulný hráč, písnička z legendárního dvojalba Planetárium. No a my se teď z našeho libereckého studia přesuneme na Českolipsko. Tam si lidé mohli včera vyzkoušet nový úsek cyklostezky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Druhá etapa má přes 1 kilometr a propojuje novoborské koupaliště s Chotovickým kopcem. Město se tím zase o kousek přiblížilo k bezpečnému propojení dvou největších měst na Českolipsku.
1: Tak jak se potom zatím jede?
2: Dobrý, jo? No.
3: Cyklisté, pěší rodiny z kočárky nebo děti na koloběžkách. Ti všichni netrpělivě očekávali otevření druhé etapy cyklostezky.
4: Těším se velice, protože poměrně často využíváme s manželkou cykloturistiku a tady ta propojka je velice zajímavá i tím svým mostem přes tu hlavní silnici.
3: Říká jeden z návštěvníků. Po silnici, přes kterou zmíněný most vede, projedou denně tisíce aut. Podle Roberta Jóna, projektového manažera stavební firmy Metrostav, byl tento úsek jeden z obtížnějších.
5: Samozřejmě práce byla obtížná, zejména v noborské Amazonii, kde bylo složité zakládání cyklostezky, dále pak překonání hlavního tahu 1/9.
3: Robert Jón také dodává, že je cyklostezka aktuálně jediným bezpečným spojením z Nového Boru do Chotovic pro pěší a cyklisty. Lesopark u koupaliště neboli novoborská Amazonie není na rozdíl od zbytku nové etapy pokrytá asfaltem nebo dřevem. Proč, to vysvětluje referent investic pro město Nový Bor Lukáš Michvot.
6: Právě tady ta nesmělená část, ten perk, tak to bylo právě díky ochrancům přírody, aby prostě tady mohli volně migrovat zvířata.
1: A dá se na tom jezdit i na koloběžce, na těch cyklostezkách? Co tady ty chodníčky dřevěný, ty jsou v pohodě?
7: Trošku to drncá, ale dobrý.
3: Asfalt je suchý, drncavé chodníčky hotové, ale stavba ještě není skolaudovaná. Město proto doporučuje zvýšenou opatrnost.
6: Tak v podstatě za to nemůže brát jakoby město víceméně jako záruky, pokud by se tady něco jako náhodou stalo.
3: Říká Lukáš Michvot. Stavba podle vedení města vyšla na 32 milionů korun a trvala přibližně 1 rok. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
8: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Jana Vondráčková a písnička, která se jmenuje Vodopád. To je jenom informace pro vás, kteří byste si ji třeba chtěli nechat zahrát v písničkách na přání v našem vysílání. Ty tu ovšem budou až po hodině 12. Teď tedy zhruba 6,5 minuty před 9:30. Tu máme další díl etikety s odborníkem na pravidla slušného chování Danielem Šmídem a moderátorkou Ladou Klokočníkovou. A opět bude o stolování, ať už někde na veřejnosti nebo v domácím prostředí.
1: A na dnešní díl s expertem na etiketu Danielem Šmídem jsem se obzvlášť těšila. Dobrý den.
2: Dobrý den, taky
1: protože
2: já.
1: My si dnes pochutnáme.
2: Ano, budu se těšit na
1: budeme
2: dnešní
1: menu. Budeme si povídat
2: menu.
1: Ano, o tom, co jíst, jak si počínat, když si s některým jídlem, které se nám objeví na talíři, nevíme rady. Nejprve tedy otázka, která se objevuje velice často. Co můžeme jíst ve společnosti rukama?
2: Obvykle u stolu jíme rukama to, co na první pohled je tak malé nebo tak obtížné k napíchnutí nebo rozříznutí příborem. Takže konkrétně malé ovoce, oříšky, ulomená sousta pečiva. Můžeme pomocí rukou vkládat do úst u stolu třeba malé kousky zeleniny, takzvané krudité, které namočíme třeba do nějaké omáčky. To jsou věci, tedy malé o významu, co se objemu týče. A zároveň spousta lidí je přesvědčena o tom, že třeba může jíst pomocí prstů kuře nebo drůbež obecně. Drůbež vždy jeste příborem. Nikdy nejeste rukama, protože to nebude nikdy vypadat dobře. Už od dob středověku není přijatelné, abychom okusovali kosti. Objednávejte si jenom to, co umíte jíst a to, co víte, jak jíst správně.
1: Mm-hmm. Co se týká pici, tam víme, že ta by se měla také jíst ve společnosti nebo v restauraci příborem. Ano. Dostávám se k domácí etiketě. Co doma s picou?
2: Doma by nemělo být extra odlišné od toho, jak to máme dělat venku, protože potom se nám to bude plést, nebudeme to mít natrénováno. Umožněte třeba malým dětem si pizzu vzít po kouscích a ukusovat, pokud je to pizza, která půjde jíst po kouscích, ale sami jim ukazujte, že pizzu jíme příborem. Pizzu v Itálii každopádně jeste rukou.
1: Takže Itálie je Itálie.
2: Itálie je Itálie.
1: Dobře. No, jak si počínat v čínské restauraci, pokud nám přinesou hulky a nic jiného?
2: No, pokud je to tak a donesou vám jenom hulky a nejsou na dohled příbory a vy hulky neovládáte, tak potom si vyžádejte příbor. Jsme přece jenom v Evropě a i Asiaté, kteří vědí, že to moc nezvládáme, moc to neumíme, tak mají připravené příbory.
1: Jak jíst mušle a krevety? Jezdíme do zahraničí, ale i tady u nás jsou teď dost často večery, kdy mají exotická jídla a podobně. Poraďte.
2: Mušle sami o sobě, pokud to jsou ty malé mušle, tak je vlastně pomocí jedné z těch skořápek vyndáváme a jíme vlastně tou skořápkou. Co se týče velikých mušlí, tak tam je vlastně vléváme polité citronovou šťávou už do úst, přímo zase teda z mušle. Co se krevet týče, tak úprava krevet a velikost krevet je nejrůznější. Jde-li o krevetový koktejl, který já osobně považuji za velmi chutný, tak ten jíme pochopitelně vidličkou, samostatnou vidličkou v dominantní ruce. Jde-li o krevety, které jsou podané jako loupané, třeba na salátu krevetovém, tak zase vidličkou. Ty veliké tygří krevety, které musíme vyloupnout, tak tam můžeme použít ruce a toho koríše zlomit. A zároveň už potom ten zbytek bychom měli napíchnout vidličkou nebo z toho krunýře vytáhnout vidličkou ten kus, ten sval, který chceme pozřít.
3: Ano. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českou legendu Hanu Zagorovou vystřídá ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za chvíli britská legenda Annie Lennox, ale mezi tím se nám vejde do vysílání regionální servis, na který jsem vás upozorňoval v úvodu hodiny. Tak pojďme na to. Nejdříve se podíváme do Cvikova na odstávku elektřiny. Ta je tam naplánovaná na zítřek, tedy pátek 9. října. Elektřina nepůjde od 10 do 14 hodin, konkrétně v částích obcí Lindava, Svitava a Záhořín. Přesná čísla popisná, tedy adresy, najdou obyvatelé dotčených lokalit na webu města Cvikova. Takže zítra 9. října od 10 do 14 nepůjde elektřina. Ještě jedno ohlednutí, respektive jedna návštěva Jablonecka, konkrétně Harachova. V tamním centru budou zítra, tedy v pátek 9. října a také v pondělí 12. října pokládat asfalt. A proto bude silnice od lékárny po poštu vždy od 8 do 20 hodin uzavřená. Do té doby je třeba si přeparkovat vozy, tak na to pamatujte, zítra v pátek a v pondělí 12. mezi 8. a 20. hodinou. No a ještě tady mám pozvánku na jednu zajímavou návštěvu, týká se Liberecka. Dnes je v liberecké radnici plánovaná prohlídka, nebo jsou plánované prohlídky. Začátek je každou celou hodinu od 9, tedy ta první prohlídka už běží, až do 15. hodiny a projdete si obřadní síň, chodby radnice a při dobrém počasí i věž. Jak jsem tak koukal na předpověď počasí, tak myslím, že ta věž by mohla vyjít, protože déšť nebo přehánky nám předpovídají v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem až na pozdější odpoledne, takže myslím, že i návštěva věže liberecké radnice by mohla vyjít. Každopádně, pokud se rozhodnete navštívit libereckou radnici, vstupenky zakoupíte v městském informačním centru a prohlídka trvá přibližně 50 minut. Tak to byla tedy pozvánka na prohlídku liberecké radnice. My pokračujeme, tady je slibovaná Annie Lennox a No More I Love Yous.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin, co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
3: Sebeřepí, šakali.
2: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka.

0: Valentina Tereškovová. Před třemi lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Tak to byly Činasky, no a já pro vás mám ještě jednu pozvánku, tedy pro vás, pro všechny zahrádkáře z Frýdlantu a okolí. Město Frýdlant zve do muzea Špitálek tento pátek a sobotu, tedy 9. a 10. na burzu semínek a odkopů. Akce začíná a končí po oba dva dny stejně, a to tedy v 10, respektive v 16 hodin. Začíná v 10, končí ve 4 odpoledne. Za malou chvíli, za 7 minut, tu už bude Lída Jiroutová s dalšími zprávami. No a po 10. se vám zase přihlásím já.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Lidé v Turnově pijí opět jednu z nejlepších vod v kraji. Její zdroj je opravený. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí. Včerejší masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 32 civilistů. A dnes bude oblačno až zataženo, přidej se přehánky i déšť, teploty čekejme i nad 20 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Zdroj pitné vody Šlejferna v Turnově je po rekonstrukci opět v provozu. Stavba měla téměř rok zpoždění. Centrum Turnova bylo mezitím napojené na jiný vodovod a někteří obyvatelé se stěžovali na horší chuť vody. Šlejferna je historické prameniště a pitná voda z něj je kvalitní. Stavba štoly byla mimořádně složitá, dodává ředitel svazku vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
5: U té stavby jsme byli jako smutní, protože jsme ji skončili později, než jsme chtěli, protože to bylo hrozně složité a všechno se úplně nedařilo, to už je pryč. Dneska je tenhle vodní zdroj zase zpětně napojen na celý střed Turnova, obyvatelé dneska pijou tu vodu chuťově, na kterou jsou zvyklí.
3: V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se můžou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají i o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm a v neděli polojasno, místy s přeháňkami. Rígrova stezka na Semelsku bude o víkendu opět otevřena bez omezení. Dělníci na ní dokončují rekonstrukci za více než 1 milion korun. Opravy se soustředily především na vysotou galerii nad jezerou.
6: Rígrova stezka lidem slouží od roku 1909. Měří 3,5 kilometru a vynese údolím jezery ze Semil do Podspálova. Cesta je z části vylámaná ve skále a prochází 4 tunely. Stezku stavěli 3 měsíce a střelmistři tehdy použili přes 300 kilogramů dynamitu. 6 týdnů odborníci vrtali 12-metrový tunel. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další 2 těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Více než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivněly vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s nedostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávky Kyjev žádá spojence.
4: Počasí.
3: A převládá oblačno až zataženo, jen výjimečně může slabě zapršet. Během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky se postupně vyskytnou už na celém území Libereckého kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. A teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři, objížďka je značená a vede přes silnici 2. třídy číslo 610.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Slyšeli jste další zprávy Lídy Jiroutové, také 4 minuty po 10. hodině na Českém rozhlasu Liberec pokračuje dopoledne pod Ještědem a pokračuje například seriálem týdne, ve kterém se věnujeme našemu prvnímu polistopadovému prezidentovi Václavu Havlovi. Čeká nás další část našeho spotřebitelského servisu a také další z receptů našich babiček. Nejdřív se ale spojíme s naším regionálním stopařem, který má pro nás opravdu zajímavé téma. Posuďte sami. Dikobrazí osten nebo veverčí chloupky, to používá při malování na skle turnovská rodačka Oli Staňková. Po působení v Jihoafrické republice či Kanadě se vrátila do rodného města a můžete ji vidět při práci v ateliéru a výsledky pak na výstavě. Tak si na to počkejte, hezký poslech.
4: Dopoledne pod Ještědem s Miroslavem Holubcem.

0: Tak to byla klasika nad klasiky, Beatles, All My Lovin'. Odkrývání světla z temnoty. Tak svoji unikátní malbu na sklo nazývá původem turnovská výtvarnice Oli Staňková, která se po letech práce v Jihoafrické republice, Kanadě a spolupráce s významnými sklářskými osobnostmi vrátila do Turnova, kam se za ní do ateliéru vypravil regionální stopař Jaroslav Hoření, kterému tímto dávám slovo.
1: Dobré dopoledne z turnovské uličky Řemesel, kde tvoří turnovská rodačka Oli Staňková, která ve své tvorbě propojuje tradiční české sklářské řemeslo a inovativní postupy. Mně se moc líbí její malování na sklo, ale v poněkud jiném podání, než jsme běžně zvyklí. Sama tomu říká odkrývání světla v temnotě. Jsou to vlastně taková vrstvená z grafity. A jak to vlastně celé vzniká? Tak to už nám prozradí sama autorka. Dobrý den, Oli.
2: Dobrý den. No, tak vzniká to tak, že vlastně barvu si nastříkám přímo na kus, který mám hutně vytvarovaný.
1: Na vázu,
2: který nastříkám a pak vlastně postupně to začnu vyškrabovat vlastně až do toho původního nějakého ornamentu, který já potřebuju nebo který chci. Vlastně na výpal to jde skoro dvakrát, třikrát, někdy až čtyřikrát vlastně, než docílem toho efektu, ale to je nejlepší pak vidět naživo, teda na výstavě.
1: Na výstavě nebo přímo v ateliéru, výstava tady samozřejmě je a potrvá do konce října, ale přímo v ateliéru můžete vidět, jak Oli tvoří. Takže vlastně každá ta vrstva se musí proškrábat, zatavit a pak je další.
2: Ano. Každá ta vrstva, vlastně jak já to zatmavuju, tak vlastně každou vrstvu musím dát do pece zhruba 530 stupňů, zatavit ji vlastně do té vázy a znova vlastně, abych docílila toho efektu. A vlastně barvu nebo listr dávám zvlášť, vlastně používám i 24-karátové zlato, které dávám taky vlastně zvlášť na výpal.
1: Při běžném malování se vlastně nanáší barva a tím to vzniká a vy tady do té barvy škrábete a vlastně tak to je obrácený postup.
2: Ano, je to vlastně trošku jako negativní. Vlastně tuškou kreslíte jako černou, ale tady vlastně kreslíte jakoby bílou. Vlastně vy to dáváte jakoby z toho dolu. A vlastně vyškarbuju to dekobrazním ostnem, který má...
1: Proč?
2: Ten jsem si našla teda v Jižní Africe a přišla jsem na to, že to docela funguje. Takže tím to používám. Používám teda i pasparťáky, ale to už je už na jemnější, drobnější věci. A používám i speciální štětce, teda, který mám, ale ty jsou z veverek nebo a pak jsou ještě skládaný z brk, který my vlastně musíme používat, protože jinak by mi to nefungovalo. Bory bych tam vlastně vůbec nenanesla na to sklo.
1: No, oni říkají malíři, že vlastně žádný umělý štětec, žádná syntetika nefunguje tak dobře prostě jako klasika.
2: Ne, nefunguje. Nefunguje. Já tu barvu na to nenanesu. Ta se mi prostě z toho bude klouzat, sloupávat, takže ne. Takže my máme speciální štětce, který máme i sestavený. Každý štětec je vlastně na něco jiného a je sestavený přesně podle toho, na co ho používáme.
1: Zajímavostí vaší tvorby je samozřejmě i ta samotná barva. Tu si chystáte také sama.
2: Ano, je to barva vlastně, když to tak řeknu laicky, jako kdybyste rozemleli sklo, který si připravím vlastně na speciální paletě, vlastně která je opískovaná, máme tříček, kterou si musím připravit s terpentínem, s damarou, vlastně namíchám si a pak až ji můžu nanášet vlastně na to sklo. Musím ji mít dobře připravenou, jinak vlastně to zjistím až po výpalu, že jsem ji použila špatně nebo jsem ji namíchala špatně a celá se mi vyprauzuje nebo prostě poruší, sloupe se to, ale už to mám zatavený v tom skle a už s tím nehnu.
1: Tak to je pak na mrtvici.
2: Je. Je.
1: Také takhle tvoří Oli Staňková v turnovské uličce Řemesel. Přijďte se podívat do ateliéru a přijďte se podívat také na výstavu, která tady potrvá do 30. října.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn v dopoledni pod Ještědem, no a střídat ho bude seriál týdne, který je věnovaný nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Dnes ve čtvrtém díle se vrátíme do roku 2003. V Liberecké knihovně tehdy u příležitosti 35. výročí invaze vojsk 5 komunistických států v čele se Sovětským svazem zaspomínali Václav Havel spolu s hercem Janem Třískou na společné protiokupační vysílání z budovy Československého rozhlasu v Alešově ulici v Liberci. Pokračuje redaktorka Ivana Bernátová.
1: Václav Havel byl 21. srpna 1968 spolu s Janem Třískou na návštěvě manželů Seifertových v Liberecké galerii. Oba šokovala brutalita sovětských vojáků. Invaze stála životy 9 lidí. Spolu s tehdejším vedením radnice zorganizovali protiokupační rozhlasové vysílání.
2: Znovu a znovu jsem na své setkání s Dubčekem vzpomínal po zprávě, že byl odvlečen na neznámé místo. Obávám se, že v tuto chvíli běží o jeho život. Čím víc se bojím o Dubčeka a samozřejmě i o ostatní naše představitele, tím roste můj hněv proti vlastizrádcům, jako je Indra, Kolder a další.
1: To je unikátní záznam vysílání tehdejšího Československého rozhlasu z vily v Alešově ulici ze srpna 1968, kdy se Václav Havel obával o životy tehdejších vládních a stranických představitelů, kteří byli nakonec donuceni podepsat v Moskvě souhlas s dočasným pobytem okupačních vojsk v Československu. Liberečané protagonisty rozhlasového vysílání velice podporovali.
3: Nám do toho rádia, do té vilky nosili z nemocnice léky a jídlo a květiny a co kdo měl, nám tam nosil a všelijak nás chtěli posílit, povzbudit. Takové ohromné transportéry s nějakými betonovými deskami se tam postavili do té ulice, aby stížili eventuální dobytí toho rozhlasu. A ta atmosféra byla nepochybně jednou z věcí, která člověku musela utkvět v paměti.
1: Václav Havel psal texty, někdy je četl a jindy předával slovo Janu Třískovi.
4: Vážení přátelé, to, co v těchto hodinách prožíváme v Československu, je podivná a zvláštní okupace. Možná to je jeden z prvních případů, kdy jsou kulomety a tanky bezmocné proti myšlenkám a etické síle lidí.
1: Přestože Liberec zažíval velké drama, ve finále na 10 dní vysílání vzpomínal Jan Tříska rád.
4: Že jsme přijeli zpátky na Hrádeček a do dneška to nezapomenu, že ty vysoké buky, které obklopují dům pana Havla, že byly zcela lhostejné k našim bolestem, k našim strázním, pláčům a k našemu rozhořčení nad tím, co se nám stalo. Ta příroda byla zcela netečná, stejně krásná, stejně klidná, tak jako je dnes.
0: To byl čtvrtý díl našeho seriálu týdne věnovaného nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Pátý, poslední díl nás čeká v tomto čase opět zítra a autorka seriálu Ivana Bernátová si v něm popovídá s dramaturgyní Krajské vědecké knihovny v Liberci Helenou Syrovátkovou o knihovničce Václava Havla.

0: Myslím, že by se autor a původní interpret téhle písně Charles Aznavour nezlobil na Karla Gotta, jaký přespíval s českým textem Zdeňka Borovce. Teď už ale pojďme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec k další pravidelné rubrice. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, jak se bránit proti zamítnuté reklamaci. Postup tam prozradí Josef Černý.
1: Paní Zdena reklamovala židli, ale e-shop reklamaci zamítl nepravdivě, proto prosí o radu, co má v této situaci dělat. Paní posluchačko, nevím, co myslíte výrazem nepravdivé zamítnutí reklamace, ale pravděpodobně to bude něco, s čím nesouhlasíte. Prodávající vám musí zamítnutí reklamace písemně odůvodnit. Předpokládám, že v tomto případě tvrdí, že jste si závadu způsobila sama. V takovém případě bývá účinný znalecký posudek. Takže vyhledejte soudního znalce, najdete ho na stránkách justice, situaci mu popište, případně mu ukažte židli a domluvte se s ním, jestli se posudek vzhledem k ceně výrobku a také k ceně posudku vůbec vyplatí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: front. Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní snídaně je minulostí a do oběda daleko, tak jsme si pro vás připravili takovou malou svačinu. Receptem našich babiček dnes bude syrop z cukrové řepy a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření k tomu přidají i praktické využití syropu v kuchyni.
1: V našem vyprávění o pokrmech a pochutinách, které před 100 a více lety připravovali hospodyně ve městě i na vesnici, si dnes něco povíme o řepném syropu. Sladidle, které se po staletí v období sklizně cukrové řepy vařilo ve velkých hrncích, takzvaných železňácích, na kachlových sporácích v řadě vesnických chalup.
2: Tradiční, zdravé, přírodní sladidlo spojené s především s oblastí Podkrkonoší prý nelze k ničemu přirovnat. Z cukrové řepy se tu vařilo už v roce 1873. Ještě mezi válkami, tedy v období první republiky, si lidé řepný syrop běžně vyráběli doma sami. Z

0: látky a třísloviny. Vesnické hospodyně sirop přidávali do perníku místo medu, polévali s ním bramborové placky a šišky, lívance a vdolky, mléčné kaše, pecivválky, mazali ho na chleba nebo na plátky vánočky a jiné druhy takzvaného prázdného pečiva, tedy pečiva bez náplně. Ale taky s ním přelívali ovocné knedlíky, hlavně jablkové a švestkové. Často ho přidávali do bramborových těst. V době nedostatku medu s ním sladili i kávu a čaje z bejlí.
1: A jak se řepný syrop připravoval? Recept z období první republiky, jak na to dnes přidáme. Syrop z cukrové řepy.
0: Cukrovou řepu oloupeme, nakrájíme a dáme rozvařit ve vodě. Pak řepu scedíme, vodu si dáme stranou a řepu prolisujeme na šťávu. Tu smícháme s vyvařenou vodou a vše dáme opět vařit, abychom nechali odpařit přebytečnou vodu. Jakmile se nám v hrnci začne tvořit hnědá hmota, která vypadá jako med, máme syrop. Ten nalijeme do sklenic, které řádně uzavřeme a dáme do chladu. Kdybychom chtěli syrop uchovat do zásoby, musíme syrop v uzavřených sklenicích sterilizovat v zavařovacím hrnci.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se nám 11. hodina a také další zprávy od lidí Dy Jiroutové. No a potom už ve studiu Českého rozhlasu Liberec přivítáme vzácnou návštěvu. Tak si na to počkejte. Zatím hezký poslech.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na liberecké náplavce si dnes lidé připomenou památný den sokolstva. Na Českolipské hotová další etapa nové cyklostezky. Lidé už si ji mohli vyzkoušet. Tržby českých maloobchodníků v srpnu zpomalily svůj meziroční růst. A dnes čekejme oblačno až zataženo, postupně přeháňky i déšť. Teploty budou mezi 18 až 21 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Na dnešek připadá památný den sokolstva. V Liberci si ho lidé můžou připomenout na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání potrvá od 17 do 18 hodin. Na programu bude například modlitba za padlé sokoly, večer sokolských světel a taky vzpomínka na Jarinu Žitnou, bývalou světovou i republikovou náčelnici Sokola.
3: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských úředníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Den má taky ukázat hodnoty, na kterých sokolské hnutí stojí, tedy svobodu, demokracii, odvahu, vzájemnou pomoc a sounáležitost. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Čas nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a také připomíná příběhy, které se na vrcholu Sněžky odehrály. Expozice je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Lidé v Novém Boru na Českolipsku se dnes ve středu mohli vyzkoušet druhou etapu nové cyklostezky vedoucí do České Lípy. Je dlouhá skoro 1,5 kilometru a stála zhruba 32 milionů. Trasa vede z Novoborského koupaliště do Chotovic. Podle Roberta Jona ze stavební firmy Metrostav přišel první obtížný úsek už v lesoparku u koupaliště.
4: Dále pak překonání hlavního tahu 1/9, kde pan starosta upozornil na úplnou zavírku komunikace a v neposlední řadě to byly sanace, které stěžovaly výstavbu na zemním tělese a tělese cyklostezky.
2: Cílem cyklostezky je bezpečné propojení Nového Boru a České Lípy pro pěší a cyklisty. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Do celkových tržeb statistici nezapočítali prodej a opravy motorových vozidel. U těch v srpnu tržby meziročně klesly, a to od 2,2%.
1: Počasí.
2: A převládá oblačno až zataženo, jen výjimečně může slabě zapršet, během pozdějšího odpoledne dorazí od západu déšť nebo přeháňky a srážky se postupně vyskytnou na celém území kraje, později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Před 4 minutami minula 11. hodina a to je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čas pro hosta před polednem. Pozvala se ho kolegyně Iveta Kalátová a sama vám už za chvíli prozradí, kdo tentokrát usedl do našeho rozhlasového křesla. Tak hezký poslech.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a já už jsem moc ráda, že jako hosta u nás můžu přivítat herečku Michaelu Lohnickou. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy pocházíte z herecké rodiny, maminka byla také herečka.
1: Ano, ano. Absolutně herecká rodina. Všichni mý známí byli herci, že moje dětství bylo plný herců a divadla.
0: Teď se dostaneme k vašemu herectví. Vy jste paní Lohnická, ale co by mladá dívka nějak moc neuvažovala nad tím, že byste byla herečkou, protože jsem se o vás dočetla, vy jste studovala sklářskou školu.
1: Ano, já jsem původně vlastně chtěla dělat bytový interiér. A to je vlastně kousek od domu, kde v Praze bydlím. Ale tam bylo strašný zájem o to a můj tatínek usoudil, že by možná nebylo od věci, když chci dělat něco výtvarného, ten Železný Brod, protože se znal s panem Libeňským, takže mě tam zavez a byli jsme tak. Nebyla to protekce, já jsem ty zkoušky opravdu udělala. No ale prostě po roce v tom Železném Brodě jsem pochopila, že bez toho divadla nějak neumím bejt vůbec. Strašně se mi stejskalo. Tam potom kluci dělali nějaký divadelní představení ochotnický, no tak do toho jsem naskočila strašně rychle a ta škola šla trochu stranou. No. Naštěstí si mě vyhlédnul pan režisér Oldřich Daněk do svého filmu Spanilá jízda, takže jsem tu školu opustila tak jako, aniž by mě museli vyhodit.
0: Režisér, spisovatel, kterého známe z historických husitských filmů. Co jste měla za svou první roli?
1: No, ve Spanilé jízdě, kde jsem hrála vedle Petra Kostky. A toho jsem taky znala od dětství z Plzně. A byl tam pan Průcha a Martin Růžek. To byl film plný osobností úžasných z Národního divadla. A já jsem tam hrála takovou Katruši, no, takovou holčinu.
0: A to vám bylo kolik let?
1: 16.
0: Vy jste se potom také představila, teď když to hodně moc přeskočíme, tak s vaším tatínkem ve známém hudebním filmu Kdyby tisíc klarinetů. Upřímně, to je pro mě srdeční záležitost.
1: No, to pro mě taky, ale s tatínkem jsem se tam nepotkala. Vůbec. No, já jsem dělala jednu ze schovanek, že? Takže jsme měli ty velké scény na zámku Kinžvart. Puste na nás světla, ať nás vidí svět. No a můj tatínek byl v tom bunkru, kde plánovali ty válečné věci, takže my jsme vůbec jsme se nepotkali, ale pravda, v titulkách jsme oba. Mm-hmm.
0: No ale když jste se k této roli, té schovanky, dostala takzvaně nahodilé?
1: Ano. Já jsem byla v té době jako elef v divadle v Chebu a protože jsem končila a už jsem měla podanou přihlášku na školu a bylo jasný, že budu odcházet, tak už jsem nebyla obsazená, měla jsem volno. A byl tak květen, červen, když se to točilo a z Chebu do Františkových lázní, to je kousek, tak jsem tam došla vždycky pěšky. No a protože jsem se znala s panem Šlitrem, tak on říkal, no když už jako seš tady a koukáš se na to, na všechno, nechceš taky něco. Já jsem říkal, tak jo. A dostala jsem kostým, podepsala jsem každý den jaksi nějakou, jako že jsem tam byla, že jsem točila. A pak jsem odpoledne nebo k večeru, když skončilo natáčení, jsem dostala tuším 100 a šla jsem zpátky do Chebu. Moc vidět tam nejsem, protože nás tam bylo těch děvčátek opravdu hodně a byly tam takový ty jako ze Semaforu, který to uměli a já jsem se trošku stáhla vždycky do zadní řady, že jo. Zelenohorská, úžasný babi.

0: Naším vzácným hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále herečka Michaela Lohnická. Nemůžu se nezeptat, paní Lohnická, právě na Jiřího Šlitra. Jak jste se seznámili, nebo jak to, že jste si byli takto poměrně blízcí?
1: No, já vlastně nevím, jak jsme se seznámili. Potkali jsme se někde, asi v semaforu možná, že... A já jsem pro podpisy nechodila, to nebyl můj styl. On bydlel kousek od nás na Vinohradech. Tak jsme se nějak potkali a pak už on mě občas pro mě třeba přišel a odvez mě na výlet na Karlštejn nebo tak někam, povídali jsme si. A vlastně jsme byli tak přátelé.
0: A jaký byl?
1: Milý. Byl skoro takový, jako ho znáte ze semaforu, skoro. Byl nesmírně vzdělaný, nesmírně inteligentní a já jsem ho hrozně ráda poslouchala, když vyprávěl, anebo když hrál na piano. Jednou mi říkal, jestli bych jako třeba nechtěla do toho semaforu a já jsem takovou blbost. Já jsem řekla, no ano. Ale můj rozsah je tercie. Nevím, proč jsem to řekla. Prostě jsem tak jako plácla vtipně. A on řekl, no tak nic. My máme akorát jednu písničku, která je tento tón, to je on. Tak to bys mohla, ale to už zpívá někdo jiný. A tím to skončilo.
0: Tak vy jste spolupracovala s mnoha známými režiséry. Na koho třeba nejraději vzpomínáte? Kdo se vám hodně zapsal do paměti?
1: No, rozhodně pan Kačer, Ota Ševčík, Lída Engelová. Ta byla mimořádně zajímavá, protože ta hrozně dbala u herců na správnou dikci, na výslovnost. Ráda jsem dělala s Kateřinou Duškovou třeba. Dělali jsme Hotel mezi dvěma světy, to potom přebrala televize. A to byla moc krásná práce a moc hezká role. Těch režisérů byla spousta. Václav Špidla, tatínek teda toho politika. Ale opravdu, víte co, jejich moc asi na všecky teď si nevzpomenu.
0: Působila jste v různých divadlech, ano. Můžeme třeba zmínit, v Chebu jste také působila?
1: Tam jsem začínala.
0: Tam jste vlastně
1: jako
0: začínala.
1: No. Potom jsem byla v divadle Maringotka, který vedla Zuzana Kočová. Pak jsem byla chvíli v Šumperku, ale to byla jenom jedna sezóna a v Mladý Boleslavi. Pak přišly Pardubice v roce 70 a tam už jsem zůstala.
0: No, ale psala se léta 90. a vy jste také zavítala do divadla Efix Šaldy tady v Liberci.
1: Ano, v roce 92 jsem tady nastoupila v lednu do angažmá.
0: No a dokonce jednu dobu jste tady byla i šéfkou činohry.
1: Ano, ale to bylo trošku z nouze, prostě nikdo nebyl a bylo potřeba dělat takový ty úřednické věci a organizační, no tak jsem říkala, dobře, já to udělám. Mm-hmm. Ale není to moje parketa vůbec.
0: Je to lepší na jeviště.
1: No, je.
0: S čím je pro vás třeba právě Liberecké divadlo FX Šaldy výjimečné? Mělo pro vás nějaké určité kouzlo?
1: Mělo samozřejmě. Víte, v těch 90. letech tady třeba už se začal se všude samozřejmě dělat repertoár, o kterém se nám v těch Pardubicích mohlo leda snít. A tady to bylo naopak, tady už nic povinného nebylo, čili ten repertoár byl nesmírně zajímavý a pestrej. A to byla jedna z těch věcí. Pak tady byl úžasný, vyrovnaný, báječný soubor. A mně se tady strašně líbilo.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je herečka Michaela Lohnická. Můžeme se teď ještě jednou tak trošku vrátit do vašeho dětství i mladých let. Tak jak už víte, milí posluchači, tatínkem Michaely Lohnické byl velice známý herec a režisér Václav Lohnický a maminka Zora Jiráková, taktéž herečka. Jací byli vaši rodiče? Jaké jste měla dětství? Vedli vás třeba jako už od mala k divadlu, nebo bavili jste se o divadle?
1: Ne. Četli jsme si, když jsem byla menší, ale já jsem se naučila číst velice rychle a pak jsem si četla sama. Moji rodiče byli hodně pracovně vytížený, takže tak říkám, většinou mě šoupli někomu v divadle, buď to k fotografce, která měla v Plzni ve velkém divadle takovou komůrku, anebo jsem seděla i nápovědce na klíně. Dokonce párkrát jsem byla i na jevišti, když už nebyl nikdo, kdo by se mě ujal, tak mě navlíkli do nějakého kroje a tam jsem seděla na jevišti. Což tatínek nesl velice nelibě, protože říkal, ty jsi tam seděla, hrála jsi si s panenkou a všichni diváci koukali jenom na tebe. My jsme se mohli uhrát k smrti. Což tak bývá, říká se děti a psi na jevišti, to je zhouba pro herce.
0: A tatínek byl jaký? Byl hodným tatínkem, byl přísný? Kdo u vás byl přísnější?
1: Víte, já mám pocit, že mě moc nevychovávali. Že se prostě spolehli na to, že tak jako rozeznám, co je špatně a co je dobře. Velký konflikty jsme nikdy neměli a já jsem se snažila, což se mi tak úplně nedařilo, ale ne, no samozřejmě ta výchova ležela na mamince, protože rodiče byli rozvedení od mých 6 let. Ale pak jsem měla Josefa Větrovce, který si maminku vzal, tak ten se snažil mě trošku vychovávat, myslím.
0: A jaký byl Josef Větrovec?
1: Temperamentní, hlučný, někdy zábavný a výborný herec. No a tak jako myslím, že tatínek byl velmi svátečný, on samozřejmě za mnou přijel občas, ale nebylo to často, protože třeba režíroval i v Belgii, režíroval v Polsku. Když už pak byl ředitelem divadla, to taky není zrovna jednoduchá pozice, takže čas na nějaký zájezd do Plzně nebyl.
0: A sledovala jste jeho tvorbu? Sledovala jste třeba jeho filmy? Nebo řekl vám třeba, budu mít teď premiéru toho a toho filmu?
1: To až později samozřejmě, ale pak byl velice nadšený z mnoha věcí. Říkal Adéla třeba, Adéla ještě nevečeřela, tak to byla v Pardubicích premiéra veliká. Tam jsme byli, teda bez něj samozřejmě, na to jsem šla. Ale třeba mě řekl, že natočil krásný středometrážní film s Dušanem Hanákem, slovenským režisérem, který se jmenuje 322. Teď jestli jsem nespletla číslo, ale myslím, že ano, je to diagnóza rakoviny. Ten byl úžasný, ten film. Ale já jsem na to šla v těch Pardubicích sama do klubu náročného diváka. A když jsem vyšla ven, tak jsem cestu domů probrečela, protože jsem prostě, tatínek tam byl, neměl ho nikdo rád a byl nemocný. A to je prostě takový smutný příběh. A já jsem to vnímala strašně osobně. A naopak, já jsem tátu vlastně naposled viděla, když nás navštívil u mě doma, teda mě a mého manžela a moji dceru v Pardubicích. Zastavil se tam a říkal, jedu do Krkonoš a konečně zúročím to, co doopravdy umím, to je lyžování. A jel tam točit Krkonoše a lyžníky. No a vlastně za 3 dny na to umřel.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdeční.

0: Paní Michaela Lohnická, herečka, je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v dopoledni pod Ještědem. Vzpomínáme na vašeho tatínka, režiséra a herce Václava Lohnického, tak zmiňovali jsme film Krakonoš a lyžníci. Samozřejmě nemůžeme nezmínit Dařbu Jána Pandrhola, Marečku, podejte mi pero, Kladivo na čarodějnice. Jak jste se dívala na tyto snímky, nebo konkrétně na Kladivo na čarodějnice, když jste viděla tatínka v jeho roli?
1: A tam já jsem ho nebrala jako tatínka. Byl tam cosi jako, nevím, zlé svědomí. Ale jinak to mě vždycky docela zajímalo, že herci říkají ty filmoví, že prostě máte jednu roli, která se stane ikonickou a ty už se nikdy nezbavíte. Tak to byl samozřejmě Dařbu Ján a Pandrhola na docela dlouho. Ale když potom začal točit ty filmy Marečku, podejte mi pero, Adela ještě nevečeřela a ještě jeden byl, tak ty byly vlastně ikonický každej. On v každém tom filmu byl prostě nějaký hujer, tady byl, jo. A jméno prostě, jo, Chocholoušek, no jo, na toho bych zapomněla.
0: Ano.
1: Takže ty ikonické figury prostě následovaly takhle po sobě. A to jsem říkala, hele, to se stane málo komu.
0: Bavili jste se třeba takhle, když už jste byla dospělejší, třeba vůbec o herectví?
1: Takhle ne. Můj táta měl vždycky tendenci jako tak trošku to zlehčovat a dělat kolem toho spoustu různých legrácek. O herectví jako takovým ne, ale měla jsem možnost a to jsem dost využívala a jsem do dneška ráda, že se mi to poštěstilo. On když režíroval v divadle, tak vždycky, když se blížily generálky, tak říkal, já už nevidím, co tam dělají, protože už jsem s nima 6 neděl a už to nepoznám. A tak si vždycky někoho bral k tomu režisérskému pultíku, aby vedle něj seděl a aby třeba řekl, hele, tohle je blbý. A on se pak i ptal, jako tak co? On se taky chodíval ptát uvaděček, když končilo představení, co diváci říkali. On říkal, ty cizí, ty druhý oči jsou potřeba. A já jsem ho viděla takhle při několika režiích, že jsem seděla vedle něj, sledovala jsem to, sledovala jsem, co hrajou herci a sledovala jsem jeho, jak on to sleduje. I ty připomínky, který říkal. Takže vlastně jsem měla možnost se podívat do té jeho režijní kuchyně. Tak trochu.
0: A jaký byl režisér? Byl vznětlivý, byl
1: ano,
0: klidný, cholerický?
1: Velmi vznětlivý, velmi cholerický. I stávalo se, že se prostě vymrštil a na to jeviště skočil prostě velkým obloukem a tam pobíhal. A vlastně všichni ho znali samozřejmě. On nikdy nebyl cholerický, takže by na někoho řval. Ale rozhodně teda udělal velký rozruch, to uměl.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla herečka Michaela Lohnická. Moc vám děkuji. Máte nějaké přání, třeba ještě takové malé, herecké, nebo vůbec něco? Chtěla byste si ještě něco splnit?
1: Ne, myslím, že ne. Můj herecký život byl velmi bohatý. Jistě byly role, které mě utekly, tak. A pak jsem říkala, no a už si je nezahraju, protože už jsem na to stará. Ale vlastně necítím nějaké zklamání z ničeho. Byla jsem šťastná. Měla jsem docela báječný život.
0: Moc vám děkuji, ať se vám i nadále dobře daří a budu se na vás třeba zase někdy těšit u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou a naviděnou.
1: Já děkuji a bylo mi velkým potěšením.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Důležitá otázka. Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte doslova ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné buchví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?

0: letět?
1: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
0: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: No a zítra si v naší rubrice ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povíme o falešných telefonátech.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Zamilovaná Lenka Filipová, blíží se nám pomalu, ale jistě poledne. Vás už za chvíli čekají zprávy, které pro vás připravuje Iveta Bláhová, ale ještě předtím stihneme jednu herecky manželskou historku. Po ní se vám tedy přihlásí časové znamení, které ohlásí 12 hodin a pak už přijde čas pro Filipa Majsla, který vás provede písničkami na přání a také celým odpoledním vysíláním. No ale teď už pojďme na Moravu, konkrétně na Hanou, kde se lidé zbytečně moc nestresují. Herec Ladislav Županič, rodák z Prostějova, o tom kdysi přesvědčoval svou budoucí manželku Janu Drbohlavovou, na kterou chtěl zapůsobit.
1: Já jsem jednou jel svou nastávající do Prostějova a tam jsou šraňky. Před tím prostě nevím.
2: A závody, jeli, prosím vás, pro Plzeňáky.
1: Ano, ano. A teď jsme jeli a já jsem říkal, podívej se, ty Hanáci mají takovou výhodu úžasnou. Oni jsou klidní, oni se nerozčilujou. Jako proč by měli být naštvaný, když je to útok sama na sebe, že jo? Tak to jsem to vysvětloval a před náma jel pán na kole a měl takový ty štruksový gatě a to je takový ty spinky, víš, jak jezdí na kole. A takhle to vysvětluju a spadly ty šraňky, závory tedy. A ten pán přestal šlapat, zůstal takový S234 na tom kole a pak sebou řachnul na tu silnici. A teď vyběhla ta Jana, že jo, vyběhla, ale byl tam nějaký pán, co byl před náma, teď ten, vidí, jak ten pán tam leží pod tím kolem a říká, strecuji vám něco? A on naprosto spokojeně spod toho kola říká, co by bylo, chlapče, jsou ožralé. No, pojďže, ale ta Jana na to tak... Ale pointa přišla, to bylo políbek od pána Boha, jak jsem říkal, jaký jsou, tak ta Jana chvilku tak nevěřícně říká, tak proboha, aspoň vstaňte. On se tak na nich říkal, proč paní, až zvednou ty šraňky. Takže já jsem nemusel nic vysvětlovat.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vyšetřování loupeže na poštách na Semelsku a Královéhradecku je u konce, může hrozí až 10 let. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Jablonec nad Nisou bude dnes dražit 110 výročních medailí. Odpoledne bude oblačné až zatažené s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Semelští kriminalisté ukončili vyšetřování případu loupeží na pobočkách České pošty na Semelsku a Královéhradecku. 38letý muž měl podle policie přepadnout obě pošty se střelnou zbraní. Kriminalisté ho dopadli na konci července, případ teď předali státnímu zástupci, říká mluvčí Libereckého krajského ředitelství policie Dagmar Sochorová.
2: Komisař ze Semelského oddělení obecné kriminality celý spisový materiál s návrhem na podání obžaloby obviněného 38letého muže, který si již ve vězení odtykává trest za jinou trestnou činnost, předal okresnímu státnímu zastupitelství v Semelech.
0: Za tento trestný čin hrozí obžalovanému dalších až 10 let vězení. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
3: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
0: Jablonec nad Nisou bude dnes večer dražit pamětní medaile. Dražba začne v 18 hodin v budově bývalých městských lázní. Medaile vznikly ke 160. výročí povýšení Jablonce na město a je na nich vyražená budova městských lázní. Podle magistrátu se do dražby přihlásilo 14 lidí. Město jich nabídne celkem 110 medailí. 15letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy na jiné škole ve stejném regionu zranil 19letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převládat oblačno až zataženo, během pozdějšího odpoledne a večera dorazí od západu déšť nebo přeháňky a srážky se postupně už na celém území kraje. Později večer jich bude částečně ubývat a nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Letné na parkovišti u Kauflandu se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projedete se zvýšenou opatrností. A v Mimoni na Českolipsku v ulici Kozinovo náměstí také dejte pozor. Je tam rozlitý olej na vozovce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A kromě řidičů by si dnes měli dát pozor také vetřelci, protože dnes slaví narozeniny jejich zabíjačka Sigourney Weaver. Kromě toho samozřejmě máme spoustu dalších významných dní, o tom si možná řekneme něco málo později. Teď už se ale pojďme věnovat písničkám na přání, které začínají v pravidelném čase, tedy 4 minuty po 12. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsla, přeju hezký poslech.

Ilona Čáková, podle všeho zdatná soustružnice, ono totiž tornéro v italštině znamená já se vrátím, to by bylo tedy něco pro Terminátora, ale ve španělštině to znamená právě soustružník anebo soustružnice. Ale předpokládám, že v případě Ilony Čákové se jednalo o tu první romantičtější variantu. Takto temperamentně jsme tedy vstoupili do písniček na přání, máme 8 minut po 12. No a vy od této chvíle můžete volat a psát. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz, a nebo nám můžete, pokud to vůbec ještě děláte, napsat SMS zprávu na číslo 90 011 04, ale musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, to pěkně dohromady, pak následuje mezera a potom váš text, nejlépe bez háčků a bez čárek. Na všechna vaše přání se moc těším a přeju hezký poslech.

Send me an angel, čili pošli mi anděla, to je písnička, kterou německá rocková skupina vydala na začátku 90. let spolu třeba se slavnou nahrávkou Wind of Change na jejich tuším 11. studiovém albu Crazy World. S touhle písničkou tedy německá kapela určitě udělala díru do světa a o pár let zopakoval se stejnou nahrávkou úspěch také italský pěvec Zucchero. V zahraničních hudebních vodách v Českém rozhlase Liberec ještě chvíli zůstaneme. Do písniček na přání napsala totiž paní Magda. Přeji krásný den a prosím o zahrání nějaké pěkné písničky od Garyho Moora. Toto přání samozřejmě můžeme splnit, tak tady je irský krotitel kytarových strun a jeho asi vlajková loď Still Got the Blues.

skvělý hudebník ze severního Irska Gary Moore. Je docela zajímavé, že tohoto člověka spousta lidí v Evropě a v Ázii uctívala jako kytarového boha a ve Spojených státech ho prakticky nikdo neznal. A bez zajímavosti není ani to, že je to vlastně rozený levák, ale na kytaru hrál jako pravák. Takový byl tedy Gary Moore v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec a pokračujeme dál a tentokrát si dáme něco z české hudební studánky. Prosím o zahrání písničky Pijácká od Čechomoru jen tak pro dobrou náladu. Děkuji, Radim z Jablonce.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Tereza Mašková a Marek Lambora dohráli a dospívali svůj příběh. Máme 5 minut před 10:30, tedy před 10:30. A písničky na přání v Českém rozhlase Liberec se napíší další příběh právě teď, a to přes telefonní linky. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady Jarča Friedlandu. A písničku nechám jako překvapení a bude to poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním taky. A pak by to byl pro paní Jindřišku do Jindřichovic a Romanu Lamačovou, která tam pracuje a starají se o ty lidi taky jejím kolegyním a kolegům a pro všechny tam lidičkám, co tam jsou. Pak by to bylo pro Barču do Příkry u České Lípy a její babičku do tajhle Friedlandě Marušce na Jakvák. A pak by to bylo pro všechny, co se necháme hrát. Oni už vědí, komu to všem patří. A pak by to bylo pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A přeju vám krásný den všem.
0: Vám je samozřejmě také krásný den. No, děkuju. Samozřejmě. Tak si užívejte sluníčko a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Karel Gott a Marcela Holanová se rozloučili srdcerivně, čau lásko, o něco méně, řekněme žoviálně, ale za to srdečně vítám v našem vysílání další volající. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeju do rádia i všem, kteří poslouchají, a tuhle písničku chci přát, dneska je Věry, tak všem věrám, ať se daří, a všem, kdo tohleto rádio mají rádi, a i tuhle písničku. Jo, nechám to jako překvapení.
0: Dobře, tak tedy nebudeme, vy jste v tom Friedlandu všichni samé překvapení, tady to musím říct.
1: No, já vím.
0: Dobrá, ale já myslím, že překvapení okamžitě odtajíme, jen co pustím písničku, protože prvních pár tónů napoví. Já vám děkuji za zavolání, mějte se báječně a zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Mějte krásný den, nashledanou.

Jméno a Tereza Kendlová, tak to jsme si dodatečně připomněli její úterní 40. narozeniny. Pokračujeme dál v písničkách na přání a teď tady máme opět něco z té romantické noty. Prosím, zahrajte písničku od Lucie Vondráčkové, Kdo tě má rád, pro moji babičku Jaroslavu do Liberce jako poděkování za výborný oběd. Děkuje vnučka Romana.

0: Lucie Vondráčková, Jan Nedvěd, Kdo tě má rád? Vy máte samozřejmě rádi písničky na přání v Českém rozhlase Liberec a my v našem vysílání vítáme takhle 9 minut po půl jedné další volající. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Filipe, tady Alena z České Lípy a chtěla bych dát zahrát písničky Věruškámce, Věrušce skládaný ze Špičáku z České Lípy, Věrušce Kouřilovi a Věrušce Horáčkovi z Prysku se stříčce naší písničku Divokého skeři Tymián a peru jim všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky. Ať se jim ve všem daří v práci, v úspěchu, plno úspěchu a boží požehnání. To je všechno, děkuji.
0: Nemáte zač, já se k tomu přání všeho nejlepšího se samozřejmě připojím i za Český rozhlas Liberec. Vám, paní Aleno, do České Lípy, krásný den a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Vám taky krásný den, naslyšenou.

2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Věra Špinarová, Bílá java 250. Přiznávám bez mučení, že tuhle písničku jsem do vysílání Českého rozhlasu Liberec tak trochu vpašoval, protože dnes mají svátek Věry a to jsou v kalendáři žně. V Libereckém kraji toto krásné slovanské jméno nosí přes 5000 žen a dívek. Dámy, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší a řádně to také oslavte. A teď už pojďme na další hudební přání. Napsala nám paní Dana z Českého ráje. Zdravím vás a prosím o písničku Švestkové knedlíky. Neb jsem v zajetí švestek, jen tak pro radost všem, nejen tu mojí. Já mám podezření, že máte na mysli písničku od Šlapeto Švestkové knedlíky. Tu bohužel nemáme. Jediné, co tady máme od švestek, je Álej, tak snad udělá radost.
1: Za naší vesnicí na hlavní silnici Bosenský roz...

švestky se válejí, švestkové alej, my jsme ovšem téměř celou hodinu nezaháleli, plnili jsme vaše hudební přání, ovšem písničky na přání v Českém rozhlase Liberec dospěly ke svému závěru. Jednak je 12:53, jednak telefon mlčí a jednak e-mailová schránka je vyprázdněna, takže já už vám popřeju krásné odpoledne a za malou chvíli také příjemný poslech s pořadem Alex a host. Alex Minářová si tentokrát do studia pozvala herce Viktora Zavadila. Filip Majsl tady ještě jednou přeje příjemný poslech a po 14. se těším na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé v Turnově pijí opět jednu z nejlepších vod v kraji. Její zdroj je opravený. Končí oprava turistické Rígrovy stezky v údolí Jizery. Vedení České Lípy udělilo 6 laureátům poděkování starostky. Odpoledne bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Zdroj pitné vody Šlejferna v Turnově je po rekonstrukci opět v provozu. Stavba měla téměř rok zpoždění. Centrum Turnova bylo mezitím napojené na jiný vodovod a někteří obyvatelé si stěžovali na horší chuť vody. Šlejferna je historické prameniště a pitná voda z něj je kvalitní. Stavba štoly byla mimořádně složitá, dodává ředitel svazku vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk.
2: U té stavby jsme byli jako smutní, protože jsme ji skončili později, než jsme chtěli, protože to bylo hrozně složité a všechno se úplně nedařilo, to už je pryč. Dneska je tenhle vodní zdroj zase zpětně napojen na celý střed Turnova, ale obyvatelé dneska pijou tu vodu chuťově, na kterou jsou zvyklí.
0: Rígrova stezka na Semelsku bude o víkendu opět otevřená bez omezení. Dělníci na ní už dokončují rekonstrukci za více než 1 milion korun. Opravy se soustředily především na visutou galerii nad Jizerou.
3: Rígrova stezka lidem slouží od roku 1909. Měří 3,5 kilometru a vynese údolím Jizery ze Semil do Podspálova. Cesta je z části vylámaná ve skále a prochází 4 tunely. Stezku stavěli 3 měsíce a střelmistři tehdy použili přes 300 kilogramů dynamitu. 6 týdnů odborníci vrtali 12-metrový tunel. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: 5 osobností a 1 kolektiv obdrželo v České Lípě poděkování starostky. Jedná se o nejvyšší ocenění města, oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Mezi oceněnými je například učitelka a trenérka roztleskávaček Monika Dvorská nebo policista František Staněk. Ruský útok na ukrajinské město Kramatorsk zabil 30 lidí. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Podle ukrajinské prokuratury k útoku použilo Rusko klouzavé letecké pumy, které zasáhly 2 linkové autobusy. Kyjev údery vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Počet obětí se podle Doněcké oblasti zprávy může ještě zvýšit.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převládat oblačno až zataženo, během pozdějšího odpoledne a večera dorazí od západu déšť nebo přehánky a srážky budou postupně na celém území kraje. Později večer jich bude částečně spolu s oblačností ubývat a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semelsku probíhají stavební práce, silnice je zcela uzavřena. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka platí až do 20. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Na gymnáziu,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurz toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou a já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu?
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se musel vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si to připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo wow? Dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se protěli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu, to mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělého vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělém vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak co měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval

0: zkoušení na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová. A je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
1: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se, to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď můžete časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na zvlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten Takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Policie našla matku mrtvého novorozence ze Semelska. Liberecké technické služby začaly s přípravou na zimu. Na Českolipsku je hotová další etapa nové cyklostezky. Lidé už si ji mohli vyzkoušet. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Liberečtí policisté vypátrali matku mrtvého novorozence ze Semelska. Informovala o tom jejich mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Dítě kriminalisté našli v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Matku teď zadrželi a obvinili z vraždy. V případě odsouzení hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na začátku vyšetřování policisté řekli, že v Rovensku provedou plošné testování DNA. Technické služby v Liberci mají na letošní zimu připravených 6000 tun posypové soli. To je množství, které by mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat také za pomoci kamenné drti. Té město pořídilo 2000 tun. Vozy už technické služby začaly přestrojovat na zimní variantu. Část techniky taky obmění, říká vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl.
4: Přijdou nám dva úplně nový sypače v zimní výbavě v nejbližších dnech, samozřejmě čtyřkoly, ale je to vlastně jenom prostá výměna, že nejstarších strojů se zbavíme, který silou vůbec držíme na silnici za cenu velkých servisních nákladů, takže si tím naše dílna trošku uleví.
3: Na letošní zimní údržbu má Liberec připravených 45 milionů korun. Lidé v Novém Boru na Českolipsku si ve středu mohli poprvé vyzkoušet druhou etapu nové cyklostezky vedoucí do České Lípy. Je dlouhá skoro 1,5 kilometru a stála 32 milionů korun. Trasa vede z novoborského koupaliště do Chotovic. Podle Roberta Jona ze stavební firmy Metrostav přišel první obtížný úsek už v lesoparku u koupaliště.
5: Dále pak překonání hlavního tahu 1/9, kde pan starosta upozornil na úplnou zavírku komunikace a v neposlední řadě to byly sanace, které stěžovaly výstavbu na zemním tělese a tělese cyklostezky.
3: Cílem cyklostezky je bezpečné propojení Nového Boru a České Lípy pro pěší i cyklisty. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Ministr práce Aleš Juchelka z ANO proto upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat, místy až do vyjasnění a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách, kde může zvětšená oblačnost nadále přetrvávat. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 35 v Turnově havarovalo nákladní vozidlo do sloupu veřejného osvětlení. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné a hlavně pohodové čtvrteční odpoledne. Jestli pak víte, jak se říká stavu, kdy vaše peněženka drží dietu, zatímco zboží trpí obezitou. No, říká se tomu zdražování a právě o pětinu zdraží od příštího roku roční síťová jízdenka v systému IDOL. Jedná se o jednu z několika změn, které Liberecký kraj plánuje od nového roku ve veřejné dopravě a víc vám k tomu řekne za malou chvíli kolegyně Jana Pavlíčková. Pak se s regionálním stopařem vydáme do Vysokého nad Jizerou, kde už zítra začne 57. ročník národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Čeká nás také rubrika Co v učebnicích nebylo, dnes o nesmrtelném tvorovi. No a takto krátce před volbami se děti v dětské anketě budou zabývat právě volbami. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: I 12 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Liberec. Já jsem před malou chvílí mluvil o zdražování a hned na to jsem se dozvěděl další definici zdražování. Prý je to ekonomický proces, při kterém naše včerejší úspory získávají hodnotu dnešního kapesného. Tak se na to zdražování pojďme podívat. Veřejná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného v systému IDOL vzrostou v průměru o 2%. Rozhodli o tom krajští radní. Proč se jízdné zdraží a jaké další novinky cestující čekají, to už zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Také za zvýšením jízdného stojí nárůst cen pohonných hmot, ale také třeba zvýšení minimální mzdy, které se do toho promítá. Jenom pro představu, to zvýšení minimální mzdy znamená pro Liberecký kraj v příštím roce přes 36 milionů korun navíc na příspěvku pro dopravce, jak uvedl náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Pro příklad pak uvedu, že třeba jízdenka z Liberce do Hrádku nad Nisou stojí dnes v systému IDOL při placení v hotovosti 56 korun, od ledna to tedy bude za 58 korun. Ovšem, když při tom nákupu jízdenky použijete aplikaci IDOLku nebo elektronickou peněženku přes Opus Card, tak to bude jenom v úzovkách za 46 korun, teď je to tedy o korunu levnější.
0: Ono dosud byla sleva na jízdném i v případě, že cestující platil bankovní kartou, to už nebude?
1: Ne, nebude. Nově ta platba bankovní kartou bude v podstatě stejně nevýhodná jako placení v hotovosti, jednak kvůli bankovním poplatkům a jednak protože cílem kraje je právě víc podpořit využívání produktů toho systému integrovaného dopravního systému, to znamená kartu Opus Card anebo právě aplikaci IDOLka.
0: A jaké další změny na cestující od ledna čekají?
1: Tak po 15 letech se zvýší cena roční síťové jízdenky. Ta dosud stála 10 000 korun, nově tady bude za 12 000 korun. No a stejně s tím zdraží i zlevněné roční jízdenky, to znamená z 5 na 6 000 pro děti, studenty a důchodce a seniori nad 70 let a také váleční veteráni, kteří dosud za tu roční jízdenku platili 1 100 korun, taky budou mít od ledna za 1500 korun.
0: A přinese tedy úprava systému IDOL něco jiného než jen zdražené jízdné?
1: Tak novinkou bude rozšíření systému IDOL do oblasti trojzemí. Nově už bude možné v IDOLu koupit jízdenku ve vlaku z Liberce do Varnsdorfu, což zatím nejde. IDOL vlastně teď platí jenom z Liberce do Žitavy a do Varnsdorfu, pak z Žitavy už to bylo za cenu, kterou stanovuje Ústecký kraj. Na území Polska pak bude ten tarif IDOL platit až do Sklářské Poruby a v budoucnu také do polského Zavidova, až tam tedy začnou z Frýdlanska jezdit osobní vlaky. Vzniknou také speciální tarifní pásma v okrajových částech Liberce a Jablonce nad Nisou, kde se upraví jízdné u krátkých cest. To znamená, aby třeba cesta pro příklad teď z Krásné Studánky do Mníšku nestála stejně, jako když do toho Mníšku jede někdo ze sídliště Vesec v Liberci, které je vlastně o víc než 10 km dál. A ty nové zóny vlastně mají lépe zohlednit, jak daleko cestující skutečně jede.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: pustila.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
2: Tak David Stipka a Eva Farná před malou chvílí popřáli dobré ráno. My touto dobou přejeme hezké odpoledne, máme 14 hodin a 24 minut. Už od roku 1786, tedy 240 let, se ve Vysokém na Lýzeru hraje Ochotnické divadlo. A tak není divu, že právě tam se koná národní přehlídka venkovních a venkovských divadelních souborů. A u toho samozřejmě ochotně nemohl chybět také náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
3: Přeju dobré odpoledne z Vysockého Krakonošova divadla, kde zítra a v následujících 8 dnech proběhne 17 představení a 12 inscenací. Vzdělávací program, setkání s hereckou osobností Jaroslavem Satoranským i tradiční společenský program. Co si z téhle z té bohaté nabídky nenechat ujít, tak na to se zeptám Svatavy Hejralové, ředitelky přehlídky Krakonošů divadelní podzim. Dobré odpoledne i vám.
4: Dobré odpoledne vám i posluchačům. Je to těžké vybírat, já nechci nikoho poškodit. Přijďte se podívat na cokoliv, opravdu to stojí za to. Letos možná za zmínku stojí představení, které je vážné, ne do lehka raděde, a to je Bulradických Romeo, Julie a Tma, to je studentské představení zároveň. No a samozřejmě nesmím opomenout naše vysocké představení, které se jmenuje Sen o Táli od Elišky Pilařové a věnuje se právě 240 letům.
3: Eliška Pilařová, naše rozhlasová kolegyně a také tedy scenáristka. No, začněme alespoň tím, co bude v nejbližších dnech, zítřejší představení a pak vlastně, jak to bude letos se slavnostním zahájením.
4: Tak zítra se koná ten pompézní představení, ten Spamelot od Štítiny, veliký muzikál. No a slavnostní zahájení už nechávám tradičně na sobotu na kvečerou, kde se sejdou porotci, lektoři, zástupci souboru, samozřejmě sponzoři, vyhlašovatel a tak dále, jak to o těch přehlídkách bývá.
3: Když jde o přehlídku, soutěžní přehlídku, tak tady samozřejmě musí být porota.
4: Porota je letos silně obnovená, Luděk Horký jako předseda, pak Petr Svoboda, Mirek Král a nováčci Jurášková a paní Čermáková.
3: Krakonošův divadelní podzim ale není jenom o představeních, ale o takových různých seminářích a vlastně i hodnoceních těch představení. To je přístupné jenom ochotníkům nebo se může přijít podívat kdokoliv?
4: Některé jsou pro vybrané jedince, co se přihlásí, takže máme celkem 4 vzdělávací programy. Je to každodenní rozborový seminář pro soubor a ten je veřejně přístupný, ten je v dopoledních hodinách. Pak je noční rozborový seminář, takový, jako říkáme tomu půdičkáři, a to už většinou tam zůstávají divadelníci, ten je také veřejně přístupný. Pak je dílna seminář SČDO a KDP mladým, to je pro mladé studenty.
3: Když jste zmiňovala noční hodnocení, tak já tady vypíchnu jeden noční program, vlastně ten závěrečný bál, Sejkorák.
4: No samozřejmě to už patří jako k přehlídce. Sejkorák, když se uzavře přehlídka, přidají se ocenění, zjistí se, kdo kam postoupí nebo nepostoupí, tak se můžeme radovat a pečou se sejkory, proto to je Sejkorák.
3: Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jezerou začíná zítra, tedy v pátek, a potrvá 9 dnů a připomene samozřejmě také významný úspěch, a to je zápis hraní amatérského neboli ochotnického divadla v České republice na seznam UNESCO. No a my se sem do Vysokého vrátíme ještě v pondělí za Jaroslavem Satoranským.
2: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření, moc krát děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kapela Katapult, já nesnídám sám, no vy rozhodně nesvačíte sami, svačíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, máme 9 minut po půl třetí a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo, která dnes bude o nesmrtelnosti. No tak říkávalo se, že Lenin a Chuck Norris jsou nesmrtelní, ale očividně to neplatí, takže nesmrtelné už zůstávají jen písně Karla Gotta. Jestli existuje věčný živočišný druh, to zjišťoval Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Trocha jamajského slunce do toho dnešního, čili čtvrtečního 8. říjnového odpoledne, které už je lehce podmračené. 8. října, no ano, zítra už nás budou vábit urny, ty volební pochopitelně, čekají nás komunální volby, částečně také v našem regionu i senátní volby a také celkem příhodné, že se redaktorka Petra Beránková na volby zeptala i dětí.
1: Co to jsou volby?
2: Člověk, když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když mě o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce, nebo v práši, nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie našla matku mrtvého novorozence nalezeného v odpadcích v Rovensku pod Troskami. Veřejná doprava v Libereckém kraji od ledna zdraží. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části senátu. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Vzali do vazby. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Ženě může hrozit za vraždu dítěte až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová.
3: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem k tomu, že se žena dopustila zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikací Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Na dnešek připadá památný den sokolstva. V Liberci si ho lidé můžou připomenout na náplavce u krajského úřadu. Informovala o tom tělovýchovná jednota Sokol Liberec. Setkání potrvá od 17 do 18 hodin. Na programu bude například modlitba za padlé sokoly, večer sokolských světel a taky vzpomínka na Jarinu Žitnou, bývalou světovou i republikovou náčelnici Sokola.
4: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských úředníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Den má taky ukázat hodnoty, na kterých sokolské hnutí stojí, tedy svobodu, demokracii, odvahu, vzájemnou pomoc a sounáležitost. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti.
1: Počasí.
2: Noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat, místy až do vyjasnění a přihánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách, kde může zvětšená oblačnost nadále přetrvávat a nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť. A nejvyšší denní teploty je 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 v Turnově havarovalo nákladní vozidlo do sloupu veřejného osvětlení. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále krásné, i když teď už místy také deštivé čtvrteční odpoledne. Jestli pak víte, jaké dobrodružství zažije školní třída při únikové hře na hradě Schellenberg. No, to se dozvíte už tuto sobotu v Naivním divadle v Liberci, kde vás čeká premiéra nové loutkové inscenace pro děti a na tu vás společně s Karolínou Lašákovou pozveme už za pár minut. Pak se budeme věnovat také naší zasloužilé důchodkyni Vladimíře Hamalové. To je rozhodně člověk, který má plnější pracovní kalendář než většina ředitelů nadnárodních korporací a nás čeká pár zápisků z jejího deníku. A také nás čeká rubrika Jak nenaletět, tam se budeme věnovat bankovní bezpečnosti, tak buďte s námi a já vám přeju pohodové odpoledne a příjemný poslech. Zdraví vás Filip Majst.

0: Valdemar Matuška, holky, já mám všechny rád. V tomto směru existuje jeden docela zajímavý úkaz. Postupem času člověk začne mít spíš rád práci. My máme 15 hodin a 10 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a vyrážíme do divadla. Premiéru loutkové hry Vzhůru na Šlemberk uvidí tuto sobotu návštěvníci Naivního divadla v Liberci. Jedná se o autorskou inscenaci režisérky, která v libereckém divadle v minulosti připravila hru Akce Rosomák. I tentokrát se na jevišti objeví neobvyklá zvířata. Důležitou roli na scéně hraje pohyblivá kovová konstrukce i speciální světelné efekty.
1: Tak za tres pojedeme na strašidelný hrad.
2: Autorská hříčka vypráví o zvířecí třídě. Vyskytují se v ní taková zvířata jako třeba luskoun nebo surikata, skunkové a spousta dalších.
3: Příběh loutkové inscenace Vzhůru na Šlemberk přibližuje dramaturg Vít Peřina.
2: Pan učitel Mravenečník zjistil, že na jednom hradě se pořádají teambuildingové akce unikové hry, kde doufá, že ta jeho třída, ten školní kolektiv, se patřičně nějakým dobrodružstvím, které tam zažije, stmelí.
4: Jsem hledala právě zvířata, která pro mě nejsou úplně běžná, která jsem třeba v divadle ještě neviděla.
3: Autorkou i režisérkou hry je Johana Šulík-Bártová.
4: Původně jsem si myslela, že se pustíme do nějakého tématu, třeba ještě víc šikany. Pak jsme se rozhodli to mít odlehčenější, protože myslím, že se tam vlastně to téma dostává i tak, ale hodně vzdáleně a doufám, že to není krutý.
1: Úkol splněn.
5: Jsem fakt frajer.
3: Lidé na jevišti uvidí dva pojízdné boxy, na kterých herci vedou loutky zvané manekýni. Každá z nich má i vlastní zmenšenou verzi. Ty se objevují ve výklopných okénkách na kovové stěně. Celkem se na scéně vystřídá více než 20 loutek, herců pouze 5. Jedním z nich je Jakub Miller.
6: Stěna byla i během toho zkoušení náročná, vlastně docela bariéra. Jo. My jsme velkou část toho zkoušení strávili vlastně odděleni tou stěnou a těma okýnkama. A potom v rámci hraní je to těžký nejenom si samozřejmě uvědomit, který okýnko se kdy otvírá. Potom vlastně ty scény, kdy se potkáváme před tou scénou, jsou ty pro nás vždycky takový milý.
7: Ale stejně to bylo.
3: Premiéru hry Vzhůru na Šlemberk lidé uvidí v sobotu 10. října od 17 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Život po Japonsku. Jak už víte, občas brouzdám po internetu a zháním rady moudrých, jak si ten život nejen ve stáří trochu vylepšit. Třeba podle Japonců, co prý žijí nejdéle na světě, v dobré kondici. Údajně se řídí několika každodenními pravidly, co udržují hlavně klid a duševní pohodu. Základní moudro spočívá v principu, že není až tak potřeba do života pořád něco přidávat, jako se spíš postupně zbavovat toho, co překáží a zbytečně vyčerpává. O čemž jsem chvíli přemýšlela, že to možná platí nejen o věcech, ale i o lidech, co nám berou radost ze života. V příspěvku se ovšem ponejvíce rozebírala jejich schopnost zminimalizovat a zorganizovat si domácnost, jakože průběžně z celého bytu odstraňují vše, co už neslouží a nejde opravit a co už nepotřebují pro současný život. Takže jim toho pak na uklízení, činnosti nelibé a stresující, rozhodně zbývá mnohem méně než nám. Nejvíc mě ovšem zaujalo pravidlo, že vše, co se dá udělat do 2 minut, se udělá i hned. Třeba umytí toho hrnku od raní kávy, aby chudák nesmutnil v plném dřezu až do večera. Že klidný, zdravý a spokojený život začíná ránem bez chaosu, víme samozřejmě i u nás v Čechách. Japonci proto vstávají raději dřív a tu první hodinu nového dne si dopřávají v pohodě a hlavně bez všech přístrojů s modrým světlem s děsivými informacemi z velkého světa. Navíc si to ráno vylepšují idylickou chvilkou s první kávou, nejlépe někde pod stromy na lavičce nebo aspoň na balkóně a pobyt pod oblohou si aspoň krátce dopřávají několikrát denně. Třeba při pěší chůzi do práce přes park namísto jízdy autobusem. Za vůbec nejdůležitější ovšem považují kvalitní noční spánek ve vyvětrané ložnici, odkud striktně odstraní vše, co souvisí s prací, včetně těch modrých obrazovek čehokoliv. Myslet na problémy a úkoly dalšího dne je před vstupem do ložnice zakázáno a naopak se má myslet na to, co hezkého nám dnešní den přinesl, třeba jenže svítilo slunce a někdo se na nás hezky usmál a na co se můžeme těšit zítra. Tak vám přeji hezký den a abyste už to zítřejší ráno po vzoru Japonců prožili v lepší pohodě než to dnešní. Z Českého rozhlasu Liberec zdraví Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

4 minuty po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. Karel Gott, jdi za štěstím. Pokud se vám ovšem o tomto víkendu nechce vyrážet za štěstím a raději byste vyrazili za poznáním, tak doporučuji navštívit Lomnici nad Popelkou, protože právě teď v sobotu tam můžete navštívit přednášku na tamním zámku a mluvit se tam bude o historii letectví na Lomnicku. Občerstvení je zajištěno a vstupné je dobrovolné. Pokud potřebujete podrobnosti, určitě se podívejte na web města Lomnice nad Popelkou. Kam se ale v sobotu určitě nepodíváte, pokud tedy nepůjdete na dané místo k volbám, tak to bude budova zámečku a tedy i muzeum místní historie a výstavní síň ve Smržovce, protože to vše bude v sobotu uzavřeno z důvodu konání voleb do zastupitelstva obce, tak na to určitě pamatujte.

0: Vydal vám takto ve čtvrtek 8. října dělá společnost Český rozhlas Liberec. Už máme 8 minut po půl čtvrté. Před malou chvílí jsme pro vás měli pozvánku do Lomnice a teď přidáme ještě jednu pozvánku, a to do Jablonce nad Nisou. A budeme plavat. My si teď budeme povídat s koordinátorkou projektu Belis mladé ženy s rakovinou prsu pro Liberecký kraj, Evou Průšovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak na sobotu máte připravenou už velmi tradiční akci Plaveme prsa v Jablonci nad Nisou. Zkuste nám tu akci nejprve představit, ať víme, o co se jedná.
1: Takže jedná se o celorepublikovou akci Plaveme prsa, kdy vlastně příchozí lidi zveme k této akci a je to jakási vlastně podpora pro ženy, které onemocněly a procházejí léčbou spojenou s rakovinou prsu.
0: A máte představu, kolik vlastně žen touto nemocí trpí v České republice?
1: Dle statistiky je to až 8100 žen ročně nově diagnostikovaných. Ale toto téma se samozřejmě netýká jenom žen, týká se i mužů a ročně u nás onemocní 80 mužů.
0: Takže když přijdou na tu akci Plaveme prsa v Jablonci i muži, tak vlastně udělají jenom dobře.
1: Určitě jsou vítáni.
0: Předpokládám, že to bude vyžadovat nějaký plavecký bazén, tak kam tedy ti účastníci akce mohou přijít v sobotu?
1: Budeme rádi, když zavítají do městského plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou, kde vlastně pořádáme již třetí ročník tady v Libereckém kraji. A celorepublikově tato akce probíhá 17., ale my jsme z organizačních důvodů ji museli přesunout na 10.10., takže bych všechny pozvala do Jablonce nad Nisou 10.10. od 15 do 17 hodin. Přijďte, budete vítáni, uděláte něco pro sebe a zároveň tím podpoříte vlastně nemocné.
0: No, vy jste zmínila, že tady v Libereckém kraji se jedná o třetí ročník, ale jestli se nepletu, tak celorepublikově je to už 15. ročník akce. Jaké oblibě se ta akce těší?
1: Řekla bych, že rok od roku vlastně je více příchozích a více lidí, kteří nás takhle podpoří.
0: No a jak se tedy do té akce Plaveme prsa v Jablonci zapojit? Můžeme prostě jenom přijít a zaplavat si, nebo se musíme někde registrovat?
1: Určitě se registrovat nemusíte, stačí, když přijdete, my vás uvítáme, upozorníme na tuhle akci a vlastně budete mít vstup na hodinu zdarma, libovolně zaplavete, jakým stylem, kolik bazénů, všechno je na vás.
0: Říká koordinátorka projektu Belis mladé ženy s rakovinou prsu pro Liberecký kraj Eva Průšová. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se akce vydaří a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec na slyšenou.
1: Děkuji moc, krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Jestli pak využíváte mobilní bankovnictví? Já ano, protože každý měsíc tam sleduji ten finanční koloběh, jak peníze přicházejí a odcházejí a odcházejí a odcházejí. Ovšem bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách, na to pamatujte. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch

0: těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
0: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Cenové stropy na benzín a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. Liberec má nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Ukrajina vyšle koncem týdne vyjednavače do Spojených států. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, to je o 24 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturálu 95 o 60. V Liberci je nedostatek zkušebních komisařů pro řidičské zkoušky. Krajské město jich má aktuálně 6, 3 stálé a 3 pomocné. Vzhledem k počtu autoškol ve městě, ale podle magistrátu potřeba ještě jeden další. Autoškol je v Liberci necelých 40, říká mluvčí města Jana Kodymová.
5: ORP Liberec je celkem 39 aktivních autoškol. Za rok 2025 magistrát provedl 3873 zkoušek, tedy testů a jízd, včetně těch opakovaných. To vychází měsíčně v průměru na 322 zkoušek.
4: Část nástupní stanice na Lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a také připomíná příběhy, které se na vrcholu Sněžky odehrály. Kde se turisté mohou občerstvit, doplňuje náčelník Lanové dráhy Jiří Špetla.
6: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty, takže tady nebude tady dole z prostoru bývalého bistra. Nyní vzniká stálá expozice, která se bude věnovat Krkonoším a okolí Sněžky a Sněžce samotné. Samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
4: Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. To za poslední dva dny zabilo na Ukrajině desítky lidí při opakovaných úderech.
3: Počasí.
4: V noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat. Místy až do vyjasnění a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách. Nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách naměříme 7 až 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Doksech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka potrvá do konce roku. Nechte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už to do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robousek.
3: Dobrý den.
2: Jaký je podzim?
3: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
2: Výborně.
3: Je to krásný.
2: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano,
3: to jsme už povedali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá,
3: no.
2: Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A kde, manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, mm-hmm. i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do?
1: Do dneška. Já jezdím za Lukou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška. Mm-hmm. Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ním může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Julius Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pan Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouze. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to ze Strážnice, prosím o tím Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho si máte hodně, že jo?
8: Tak. No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: No Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jestli. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: No, těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravenej.
7: No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak jste to... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový. Že jo.
8: Prosím vás, vidíte, ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale... otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska...
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, teď je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Dalších 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, další v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásný je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijít jako,
2: a no, teď jakoby dát dohromady. No, režírujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás?
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a čeče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, a on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nech ho, ať se vyžhaví v tom. Frantíku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza rimane, regini sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, quando ce lo sia, se questo... Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už, nech ho, jde to Gauner, nech ho bejt.
3: Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete.

0: je krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
0: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
0: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
0: Pohádkový dědeček se tomu
2: ano, vynikající.
0: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak to paní slyší.
2: Ano.
0: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
2: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
3: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní voli, mamo se chrom, Miro, mamo se chrom, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám vlastní voli, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí, Miro, kam bere šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou čapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další Miroška.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
2: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
2: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Libereckém kraji v září mírně klesla. Liberecké technické služby začaly s přípravou na zimu. Poslanci ve středu mimořádně projednají prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Nezaměstnanost v Libereckém kraji v září klesla o 0,1% na 5,6%. Je to poprvé od roku 2021, kdy je v září v krajské evidenci méně nezaměstnaných než v srpnu. Nejvíc jich ubylo z evidence na Liberecku a Semilsku. Aktuálně eviduje úřad práce v Libereckém kraji 17 355 uchazečů o zaměstnání. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové je tak možné situaci na regionálním trhu práce hodnotit jako stabilní.
2: V souladu s obvyklým sezónním vývojem se však výrazně zvýšil počet evidovaných absolventů a mladistvých, a to z 891 na 1275 osob. Po skončení letních prázdnin totiž část mladých lidí přichází do evidence Úřadu práce České republiky.
0: Technické služby v Liberci mají na letošní zimu připravených 6 000 tun posypové soli. To je množství, které by mělo vystačit na dvě průměrné zimy. Ulice a chodníky ve městě budou sypače udržovat taky za pomoci kamenné drti. Té město pořídilo 2 000 tun. Vozy už technické služby začaly přestrojovat na zimní variantu. Část techniky taky obmění, říká vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Jiří Házl.
3: Přijde nám dva úplně nový sypače v zimní výbavě v nejbližších dnech, samozřejmě čtyřkoli, ale je to vlastně jenom prostá výměna, že nejstarších strojů se zbavíme, který silou vůle držíme na silnici za cenu velkých servisních nákladů, takže si tím naše dílna trošku uleví.
0: Na letošní zimní údržbu má Liberec připravených 45 milionů korun. Stovky tisíc cigaret a dalších tabákových výrobků zajistili během léta pracovníci celního úřadu Liberec. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 milionů korun. Šlo především o cigarety bez tabákových nálepek. Podle mluvčí celního úřadu Jitky Fajstavrové je nelegální distribuce tabákových výrobků jednou z hlavních oblastí, na kterou se celníci zaměřují. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolal ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat, místy až do vyjasnění a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách. Nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici doktorky Milady Horákové havarovala dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné, byť sichravé, 8. říjnové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jsou 4 minuty po 17. a začíná den v kraji. Velkou část této hodiny věnujeme pořadu O čem se mluví. A mluvit se bude o nově otevřené Turnovské knihovně. S čím bude muset zápolit poté, co byl zrušený dlouhodobý dotační titul Česká knihovna, jak na ní dopadá zdražování knih a tiskovin. Nejenom o tom bude mluvit se svým hostem kolegyně Jana Švecová. Další témata následující hodiny nastíní Iveta Bláhová v souhrnu regionálních zpráv už za pár minut a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod Stroskami na Semelsku. Kriminalisté ji vzali do vazby, oznámila policejní mluvčí Dagmar Šítrová. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Za vraždu dítěte ženě hrozí vězení až na 20 let nebo i výjimečný trest. Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Friedlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, kam by část péče z Friedlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a část gynekologie, které se týká operačních zákroků.
2: Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
1: Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Více se dozvíte už za chvíli. Zdroj pitné vody Šlejferna v Turnově je po rekonstrukci opět v provozu. Stavba měla téměř rok zpoždění. Centrum Turnova bylo mezitím napojené na jiný vodovod a někteří obyvatelé si stěžovali na horší chuť vody. Šlejferna je historické prameniště a pitná voda z něj je kvalitní. Stavba štoly byla mimořádně složitá, dodává ředitel svazku vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk.
3: Dneska je tato vodní zdroj zase zpětně napojen na celý střed Turnova. Obyvatelé dneska pijou tu vodu chuťově, na kterou jsou zvyklí.
1: Lidé v Novém Boru na Českolipsku si ve středu mohli poprvé vyzkoušet druhou etapu nové cyklostezky vedoucí do České Lípy. Je dlouhá skoro 1,5 kilometru a stála zhruba 32 milionů. Trasa vede z Novoborského koupaliště do Chotovic. Cílem cyklostezky je bezpečné propojení Nového Boru a České Lípy pro pěší a cyklisty. Více informací v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Porovnání s odpolednem se nám tedy to počasí v Libereckém kraji docela výrazně zhoršilo. Jak to bude vypadat dál, to už nám prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Co tedy můžeme očekávat v našem regionu v nejbližších hodinách, to znamená večer a v noci?
2: Tak v nejbližších hodinách se nám prášky rozšíří a na většinu území Libereckého kraje a taky se rozfouká vítr. A to až na čerstvý a severozápadní rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu a s nárazy okolo 15 metrů za sekundu a na horách tam mohou být nárazy až okolo 20 metrů za sekundu, ale během noci by měl foukat už mírný vítr. A ranní teploty, a ty očekáváme od Česky do 3 stupňů Celzia a ještě když se vrátím k té noci, tak později večer by měly srážky ubývat a spolu s tím i oblačnost.
1: Tak doufejme, že to je tak říkajíc blízkání na lepší časy. Jaký bude pátek 9. října?
2: Ráno to vypadá, že by měla být ještě většinou zmenšená oblačnost, ale už během dopoledne a začne oblačnost přibývat. Odpoledne očekáváme až zataženo a na večer se vyskytne místy občasný déšť a zítra bude chladněji než dnes v těch maximech. Zítra očekáváme od 12 do 15 stupňů Celsia a vítr zítra mírný, západní až jihozápadní, ale odpoledne a večer očekáváme místy až čerstvý vítr o rychlosti 5 až 9 metrů za sekundu a lokálně s nárazy až 15 metrů za sekundu.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naschanou.
1: Tolik tedy počasí a za malou chvíli se podíváme, jaké změny čekají veřejnou dopravu v Libereckém kraji.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Adam Ďurica si tady zvesela vyhrává na mandolínu, ale zprávy pro vás, kteří využíváte veřejnou dopravu, asi nebudou úplně veselé. Veřejná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného v systému IDOL vzrostou v průměru o 2%. Rozhodli o tom krajští radní. Proč se jízdné zdraží a jaké další novinky cestující čekají, to už zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Také za zvýšením jízdného stojí nárůst cen pohonných hmot, ale také třeba zvýšení minimální mzdy, které se do toho promítá. Jenom pro představu, to zvýšení minimální mzdy znamená pro Liberecký kraj v příštím roce přes 36 milionů korun navíc na příspěvku pro dopravce, jak uvedl náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Pro příklad pak uvedu, že třeba jízdenka z Liberce do Hrádku nad Nisou stojí dnes v systému IDOL při placení v hotovosti 56 korun, od ledna to tedy bude za 58 korun. Ovšem, když při tom nákupu po jízdenky použijete aplikaci IDOLku nebo elektronickou peněženku přes Opus Card, tak to bude jenom v úzovkách za 46 korun, teď je to tedy o korunu levnější.
0: Ano, dosud byla sleva na jízdném i v případě, že cestující platil bankovní kartou, to už nebude.
1: Ne, nebude. Nově ta platba bankovní kartou bude v podstatě stejně nevýhodná jako placení v hotovosti, jednak kvůli bankovním poplatkům a jednak protože cílem kraje je právě víc podpořit využívání produktů toho systému integrovaného dopravního systému, to znamená kartu Opus Card anebo právě aplikaci IDOLka.
0: A jaké další změny na cestující od ledna čekají?
1: Tak po 15 letech se zvýší cena roční síťové jízdenky. Ta dosud stála 10 000 korun, nově tady bude za 12 000 korun. No a stejně s tím zdraží i zlevněné roční jízdenky, to znamená z 5 na 6 000 pro děti, studenty a důchodce a seniori nad 70 let a také váleční veteráni, kteří dosud za tu roční jízdenku platili 1 100 korun, taky budou mít od ledna za 1500 korun.
0: A přinese tedy úprava systému IDOL něco jiného než jen zdražené jízdné?
1: Tak novinkou bude rozšíření systému IDOL do oblasti trojzemí. Nově už bude možné v IDOLu koupit jízdenku ve vlaku z Liberce do Varnsdorfu, což zatím nejde. IDOL vlastně teď platí jenom z Liberce do Žitavy a do Varnsdorfu, pak z Žitavy už to bylo za cenu, kterou stanovuje Ústecký kraj. Na území Polska pak bude ten tarif IDOL platit až do Sklářské Poruby a v budoucnu také do polského Zavidova, až tam tedy začnou z Frýdlanska jezdit osobní vlaky. Vzniknou také speciální tarifní pásma v okrajových částech Liberce a Jablonce nad Nisou, kde se upraví jízdné u krátkých cest. To znamená, aby třeba cesta pro příklad teď z Krásné Studánky do Mníšku nestála stejně, jako když do toho Mníšku jede někdo ze sídliště Vesec v Liberci, které je vlastně o víc než 10 km dál. A ty nové zóny vlastně mají lépe zohlednit, jak daleko cestující skutečně jede.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Stále příjemné pozdní odpoledne, nebo chcete-li časný podvečer s Českým rozhlasem Liberec. Jsme v polovině dne v kraji a o čem se mluví? V úterý otevřel Turnov novou městskou knihovnu. Jedná se o architektonicky výjimečnou budovu, která bude sloužit více než 2000 čtenářů a nejen jim. A právě o ní s jejím ředitelem Jaroslavem Křížem bude v pořadu O čem se mluví povídat redaktorka Jana Švecová.
2: O čem se mluví?
3: V Turnově otevřeli tento týden novou knihovnu. Netradičně řešená budova, mimořádná na pohled, s interiérem, který symbolizuje průchody skalními městy, je dílem ateliéru 69 architekti. Její prohnutá zadní stěna bude zároveň součástí letního kina. Stavba stála přes 115 milionů a město ji postavilo převážně z dotace. A mým dnešním hostem je muž, který stál za novou knihovnou, který stojí za jejím fungováním, ředitel Jaroslav Kříž. Dobrý den, vítejte ve studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A příjemný poslech přeje Jana Švecová.
2: Český rozhlas Liberec, O čem se mluví?
3: Pane řediteli, na úvod, oba jsme byli na úterním otevření, kterého se podle mého názoru zúčastnila obrovská spousta Turnováků. S jakými reakcemi jste se na tuhle architektonicky mimořádnou stavbu setkával?
4: Bylo to velmi pozitivní, musím říct, až mě to mile překvapilo. A přišlo tam nějakých asi 550 osob a vypadali překvapeně, nadšeně. A věřím, že většina z nich se vrátí a knihovna, tato nová naše budova se stane takovým komunitním centrem našeho Turnova.
3: Musím potvrdit vaše slova, protože já jsem tam potkávala skutečně samé rozzářené obličeje. Musím se ale zeptat, ta stávající knihovna Antonína Marka sídlila v historické budově nedaleko od té současné. Zároveň jste před 8 lety ve spolupráci s Českými drahami otevřeli krásnou pobočku na nádraží. Tak možná někoho napadne v souvislosti i s úbytkem čtenářů třeba, jestli byla ta investice pro město potřebná, jestli jste opravdu potřebovali novou knihovnu, protože je to velmi mimořádné stavět v dnešní době nové knihovny.
4: Já si nemyslím, že je to mimořádné, myslím si, že je to opravdu potřeba, zejména v těch městech, kde nejsou vhodné prostory, nebo kde spíš knihovny fungují v nevhodných prostorách. A naše historická vila, kde byla knihovna 40 let přesně od roku 1986 až do roku 2026, tak ta už nevyhovovala, když se tam vlastně stěhovala v těch 80. letech. Není tam žádný bezbariérový přístup, žádný pořádný sál na nějaké kulturně vzdělávací akce, protože dnes knihovny nejsou jenom půjčovnami knížek, ale především vytváří nějaký kulturní a vzdělávací, nějakou kulturně vzdělávací činnost, která je podle mě velmi důležitá.
3: No já jsem se na to chtěla právě zeptat, protože ten trend je takový, že nejde už jenom o klasické půjčovny, ale že se knihovny stávají vlastně takovým centrem vzdělávání kultury, kulturního vyžití. Tak jaké třeba aktivity tam chystáte, kromě toho samotného půjčování knížek?
4: My doufáme, že ta budova se stane využívaná pro všechny věkové kategorie. To je podle mě cílem každé knihovny, aby uměla poskytnout služby jak pro ty nejmenší, tak pro tu současnou pracující, když to řeknu, skupinu obyvatelstva a pak samozřejmě i pro seniory. Většinou do knihovny chodí nejvíc seniorů a pak maminek s malými dětmi. Už teď jsme dělali přes rok třeba, když to všechno sečtem, tak neuvěřitelných třeba 350 kulturně vzdělávacích pořadů. Ono se to nezdá, ale chodí vám tam každý druhý týden škola, školka, pak děláme večer nějaké akce pro širokou veřejnost. To, co teďka vlastně rozjedeme nejnovější, tak to je virtuální univerzita třetího věku. To znamená, že pro seniory se dělají různé pořady. Respektive oni přijdou, pustí se jim video, které je přetočené a k tomu jsou ještě takové úkoly, takový kvíz vždycky mají na závěr.
3: Já jsem si všimla, že tam máte i takový zajímavý prostor, jak jste zmínil ty školy a školky, že tam máte takový prostor, který jste nazvali jeskyni, který je nedaleko dětské půjčovny, tak to slouží čemu?
4: My tam máme dětské oddělení, které je vlastně největší v té nové budově. Když to vezmu na rozlohu, jako na otevřenost jednoho patra. Pak tam máme takovou klubovnu právě pro mládež, která třeba nepotřebuje úplně tolik ty knihy, což doufáme, že se třeba i změní že ten prostor je naláká i na to čtení nebo aspoň na to listování. Ale máme tam klubovnu, kterou jsme nazvali Jeskyně, protože je to teda taková ta knihovna ve skalách. A věříme, že tam bude chodit hodně těch dětí, co skončí ve škole, nevědí, co odpoledne dělat, nemají třeba žádný kroužek, tak budou využívat právě knihovnu. Takže doufáme, že se tam dveře nebudou trhnout a bude tam stále plno.
3: No tak konec konců naproti je velká základní škola, v sousedství bezprostředním je Turnovská šperkárna, střední umělecko-průmyslová škola, tak věřím, že ten zájem bude. Mým hostem je dnes ředitel knihovny Antonína Marka v Turnově Jaroslav Kříž. Knihovna se měla původně otevřít už začátkem letošního září. V srpnu ale přišly bohužel silné přívalové deště, které poničily část nábytku, počítačů, ale také významné množství knih. Taky jak jste se s těmi ztrátami vypořádali, a nejenom materiálně, ale i lidsky?
4: Bylo to takové složité období pro nás. My jsme se především v letních měsících stěhovali ze staré budovy do nové, tak to bylo opravdu takové hektické. Teď poslední týden jsme to připravovali na to otevření, protože jsme měli otevírat 1. září. No a pak týden předtím, zpátka na sobotu, jak jste zmiňovala, přívalové deště, nějakým způsobem se ucpaly odtoky na střeše, takzvaná ta gula se nám tam ucpala a bohužel se voda dostala přes střechy, protekla až úplně do spodního patra. Vlastně všechno špatné v něco dobré, můžeme takhle i říct, protože stalo se to zpátka na sobotu a naštěstí v sobotu jsme šli do práce něco připravovat a zjistili jsme, co se stalo. Začali jsme to okamžitě řešit, okamžitě vysoušet. Díky tomu jsme zachránili třeba podlahy dřevěné a mohli jsme otevřít i 6. října, jinak bychom třeba otevírali nejdřív, si myslím, v listopadu, prosinci, možná až v lednu. Že by těch úprav muselo pak proběhnout mnohem víc. Naštěstí, ale není to žádná jako pozitivní zpráva, jsme přišli hlavně o knížky a o několik regálů, že se museli znova předělat, vyrobit nové, protože jak tam protekla voda, tak už to bylo znát, že se budou rozlepovat, nebo byl by s tím nějaký problém.
3: A jak se vám podařilo doplnit ten knižní fond?
4: No já jsem to vlastně neřekl, my jsme přišli o 1842 asi dva knížek, a říkali jsme si, že ho doplníme až časem, že teď se musíme zaměřit na to, aby jsme otevřeli, připravili to zas. Na druhou stranu, jak jsme to takhle dali do těch médií, mnoho lidí, desítek lidí nám psalo, a nejen z Turnova, i z dalších vzdálených míst, nejenom z Prahy, ale i z Moravy, se nám někteří ozvali. Jeden pán z Benešova nám poslal i finance na nákup knížek, takže my to teď začneme i doplňovat. A někteří nám posílají třeba kuchařky, protože jsem v médiích oznámil, že nám protekl regál, kde byly kuchařky, tak nám opravdu přišlo mnoho desítek kuchařek, tak už některé nové jsme dali zase do oběhu, zase jsme doplnili ten knihovní fond, ale je to věc, kterou budeme vlastně teďka nějak jako průběžně doplňovat.
3: No ale tak na tom je nejlépe vidět, že lidé z Turnova nejenom z něj se s tou novou knihovnou zžili, že jsou s ní zžití.
4: Jo, je to úžasné, že stále existuje lidská solidarita.
3: Přesně
4: my
3: tak.
4: Jsme za to velmi vděční, protože myslím si, že ty lidé, co přišli, byli vlastně hodně pozitivní i díky tomu, že věděli, že se něco stalo a třeba to jako ani nevidí, když projdou tou budovou, že se to podařilo opravit.
3: Říká můj dnešní host, kterým je ředitel městské knihovny Antonína Marka v Turnově, pan Jaroslav Kříž.
2: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
3: Já se musím zeptat na jednu věc, která přímo nesouvisí s vaší krásnou novou knihovnou, ale vlastně tak trochu ano. V letošním roce byl totiž zrušen dotační titul Česká knihovna. Nakonec byl tedy po tlaku odborné veřejnosti obnoven, ale s výrazně nižším rozpočtem. Tak jak se díváte na tenhle krok, kterým je menší podpora knihoven?
4: Projekt Česká knihovna už tady je řadu let a vždycky to byla taková podpora zejména pro ty menší obecní knihovny a pak třeba ty městské knihovny typu jako jsme my. A především to hlavně byla podpora českého vydávání knížek, českých nakladatelů, protože ono se to tak jmenuje, že Česká knihovna kvůli tomu, že nakupujete jenom českou literaturu. Takže podporujete vydávání nových knížek a především byla snaha podporovat takové hodně umělecké nebo to, co není úplně, jak bychom řekli, mainstreamové, nebo snaha o to, aby to byla opravdu ta kvalitní literatura. Samozřejmě v knihovnách nemůžeme mít jenom kvalitní literaturu, ale i takovou tu, která se především čte, a ne každý to samozřejmě vnímá jako kvalitní literaturu, ale někdo má četbu jenom jako zájem. Takže je logické, že mu ta knihovna má víc vstříc a nabízet i to, co by třeba nemuselo být bráno, jakože by mělo být v povinné četbě, když dám příklad.
3: Na druhou stranu, ale ne každý si může dovolit právě ty drahé publikace výpravné, takže vlastně i k tomu slouží veřejné knihovny.
4: Určitě, určitě, přesně tak. Tak ono to vychází z knihovnického zákona, proto třeba máte poplatky do knihovny opravdu symbolické, to je dáno ze zákona, a pokud na vás třeba zřizovatel netlačí, abyste to nějak zásadně měnili, tak vždycky je to spíš dotovaná služba. Je to takhle určeno. Mm-hmm. A když se vrátíme teda k České knihovně, tak ona, jak jste to zmiňovala, byla zrušena, pak zas obnovena, a jaká bude budoucnost, je takové složité. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál na Ministerstvu kultury. Ale je to škoda, že vlastně tady to spojuje ty dvě věci. Nejenom to knihovnictví, respektive knihovny, že dostanou nějakou podporu, ale především i ta podpora těch nakladatelů. Uh-huh. Že můžou počítat s tím, že nějaký odběr bude určitých titulů, u kterých si třeba nejsou jistí, jestli se budou dobře prodávat, ale věří, že je to kvalitní autor, je to kvalitní ilustrátor, mm-hmm. aby byla by škoda třeba mm-hmm. takovou tu publikaci neudělat, nevydat.
3: Mm-hmm. Rozumím. To je cílem vlastně toho projektu Česká knihovna, ale jak se to třeba dotkne vás, protože se tam zmiňuje zejména ta podpora těch regionálních knihoven. Tak pocítíte nějakou finanční újmu?
4: Ta újma je velmi malá, je to v rámci desítek tisíc. To znamená, že vám nepřijde třeba, dám příklad, 20 knížek, 30 knížek. Ale samozřejmě, když se to nakoupí za ten balík peněz, tak se to rozveze po celé republice. Mm-hmm. A je to určitá škoda, zejména pro ty menší knihovny, které mm-hmm. mají třeba rozpočty velmi malé. A tam i 20-30 nových, pěkných, uměleckých knížek bude znát. Mm-hmm. Že se nedostanou mezi další čtenáře, kteří třeba nechodí mm-hmm. jen u těch velkých Rozumím. Knihoven, ale jsou na těch menších obcích.
3: Tak vyjadřuje to určitý postoj vlády ke kultuře, ke vzdělávání, ale z čeho vy třeba financujete nákup nového knižního fondu nových knížek?
4: My jsme městská knihovna, tak to vychází z městského rozpočtu. Normálně každý rok řešíme městský rozpočet, kolik dostaneme na všechny položky v rámci našeho fungování, našich nákladů, a jedna z nich je samozřejmě nákup fondu. My jsme se o tom teď bavili po tom, co se nám stala ta drobná potopa v té knihovně, jak jsme přišli o těch 1800 nějakých titulů, tak příští rok bychom měli dostat od města speciální účelovou položku jenom právě na nákup tohohle dodatečního fondu, co jsme ztratili. Naše město se naštěstí k tomu staví velmi jako dobře, vnímá to, že to je důležitá věc, aby v knihovně byly nové knihy, aby se ten fond obměňoval, aby obyvatelé, Turnováci a další lidé z blízkého okolí mohli vybírat stále z těch nových titulů.
3: No tak vám budu přát, aby to tak fungovalo i do budoucna, a ať se nová knihovna líbí. Mým dnešním hostem byl ředitel nové knihovny Antonína Marka v Turnově, pan Jaroslav Kříž.
4: Děkuji za pozvání.
3: A příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Jana Švecová.
2: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem. Sem má cenu.

0: Českém rozhlase Liberec i pár minut po 17:45 pokračuje Den v kraji, tím dnem je čtvrtek 8. října. My se ale vrátíme ke včerejšku. Lidé si včera na Českolipsku mohli vyzkoušet nový úsek cyklostezky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Druhá etapa má přes 1 kilometr a propojuje novoborské koupaliště s Chotovickým kopcem. Město se tím o kousek přiblížilo k bezpečnému propojení dvou největších měst na Českolipsku.
1: Tak jak se potom zatím jede?
2: Dobrý, jo?
3: Cyklisté, pěší rodiny z kočárky nebo děti na koloběžkách. Ti všichni netrpělivě očekávali otevření druhé etapy cyklostezky.
4: Těším se velice, protože poměrně často využíváme s manželkou cykloturistiku a tady ta propojka je velice zajímavá i tím svým mostem přes tu hlavní silnici.
3: Říká jeden z návštěvníků. Po silnici, přes kterou zmíněný most vede, projedou denně tisíce aut. Podle Roberta Jóna, projektového manažera stavební firmy Metrostav, byl tento úsek jeden z obtížnějších.
5: Samozřejmě práce byla obtížná, zejména v noborské Amazonii, kde bylo složité zakládání cyklostezky, dále pak překonání hlavního tahu 1/9.
3: Robert Jón také dodává, že je cyklostezka aktuálně jediným bezpečným spojením z Nového Boru do Chotovic pro pěší a cyklisty. Lesopark u koupaliště neboli Novoborská Amazonie není na rozdíl od zbytku nové etapy pokrytá asfaltem nebo dřevem. Proč, to vysvětluje referent investic pro město Nový Bor Lukáš Michvot.
6: Právě tady ta nesmělená část, ten perk, tak to bylo právě díky ochráncům přírody, aby prostě tady mohli volně migrovat zvířata.
1: A dá se na tom jezdit i na koloběžce, na těch cyklostezkách? Co tady ty chodníčky dřevěný, ty jsou v pohodě?
7: Trošku to drncá, ale dobrý.
3: Asfalt je suchý, drncavé chodníčky hotové, ale stavba ještě není skolaudovaná. Město proto doporučuje zvýšenou opatrnost.
6: Tak v podstatě za to nemůže brát jakoby město víceméně jako záruky, pokud by se tady někdy něco jako náhodou stalo.
3: Říká Lukáš Michvot. Stavba podle vedení města vyšla na 32 milionů korun a trvala přibližně jeden rok. Z Nového Boru

0: Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Dnes tedy měla ve Dni v kraji v Českém rozhlase Liberec poslední slovo Adéla Jindrová. Za pár minut už si ve zprávách vezme slovo Iveta Bláhová a pak přijde na řadu kolega Tomáš Beneš a s ním tradiční čtvrteční kultura pod Ještědem. Říjnové kulturní typy z Turnovska s Romanou Holubovou, výstava v Podkrkonoší, která míří za dětmi, knižní novinky a tak dále. To vše vás čeká v následující hodině. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na vlnách Českého rozhlasu Liberec opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie našla matku mrtvého novorozence nalezeného v odpadcích v Rovensku pod Troskami. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. Cenové stropy na benzín a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Vzali ji do vazby. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Ženě může hrozit za vraždu dítěte až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šlítrová.
2: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem k tomu, že se žena doposílala zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Krajská nemocnice Liberec do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
3: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů víc než dnes. Informoval o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou moct volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat, místy až do vyjasnění a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách. Teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť a nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici doktorky Milady Horákové havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je po zprávách a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Tomáš Beneš. Začíná další podzimní vydání pořadu Kultura pod deštědem, ve kterém vás zveme na různá představení, koncerty, výstavy a další kulturní setkávání. Po písničce se podrobněji zaměříme na říjnovou nabídku na Turnovsku. Spojíme se s Romanou Holubovou. Pak vás pozveme do Podkrkonoší na výstavu, která je o dětech. A chybět nebudou ani další knižní tipy a četba o jabloneckých perličkách. Tentokrát je už poslední pátý díl. Přejeme inspirativní náladu a příjemný poslech.
1: Kantora pod Ještědem.

0: Říjen v Turnově bude měsícem, kdy se kultura naplno přesune pod střechu a rozhodně nebude nouze o důvody vyrazit z domu. Nová kulturní sezóna nabídne třeba divadlo, koncerty, film i zajímavá setkání. Ostatně podrobnosti prozradí teď po telefonu Romana Holubová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky jaké akce byste ráda zmínila v první polovině října?
1: My toho máme opravdu hodně, protože s říjnem vlastně vždycky začíná naše sezóna, rozjíždí se naplno. Máme tam několik zajímavých koncertů, například hned v polovině října přijede Albert Frost, což je jihoafrický kytarista a bluesový zpěvák, je opravdu úžasný. A doporučím třeba i 23. října kapelu Tigru, což je neuvěřitelný bizár, ale naprosto úžasná hudba, všichni se na to těšíme. V klubu Kus chystáme spoustu koncertů, takže doporučuji určitě mrknout na naše stránky. Potom se nám rozjíždí například také cyklus cestovatelského klubu. Hned 7. října se vypravíme do Makedonie a mimo jiné třeba bude začínat i podzimní kurz tanečních, který u nás vede taneční mistr Petr Mertlík a přihlášky vlastně už jsou uzavřené, takže nicméně nemusíte být smutní, pokud jste si tu přihlášku nestihli podat, protože samozřejmě můžete docházet i bez přihlášení a platit si jednotlivé lekce. Dál bych třeba do klubu Kus pozvala i na setkání s novinářem Lukášem Houtkem, s kterým si v rámci cyklu Jak přežít zdraví budeme povídat o velmi citlivých tématech identity a duševního zdraví. A nakonec bych pozvala například třeba i do našeho městského divadla, kde 25. října uvedeme představení Vyrozumění od vršovického divadla Mana. Je to Havlova komedie, absurdní drama, má naprosto skvělé recenze a samozřejmě my to uvádíme v rámci jeho vlastně nedožitých 90. narozenin, které by oslavil 5. října. Takže asi tak, to nejdůležitější a nejpodstatnější.
0: Tak děkujeme za skvělý výčet turnovské kultury a co byste ještě závěrem doplnila?
1: Já ještě doplním, že samozřejmě na našich webových stránkách je jak kompletní program, tak třeba i záložka dárkové poukazy, která je nová, protože my jsme pro všechny zájemce o kulturu teďkon aktualizovali, upgradeovali nabídku našich dárkových kuponů a nikdy nebylo snazší naši kulturu třeba někomu věnovat, takže na to určitě mrkněte.
0: Říká Romana Holubová, díky, zdravíme do Turnova, ať se akce vydaří a krásné říjnové dny. Naslyšenou, naviděnou.
1: Vám taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: A teď se s námi s Českým rozhlasem Liberec udělejte výlet do Podkrkonoší. Informační centrum ve Staré radnici ve Vrchlabí uspořádalo výstavu prací žáků výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Jmenuje se Písně v plátně. 30 obrazů vypovídá o cestě k folklóru, o inspiracích v lidové tradici a o významu minulosti pro dnešní dobu.
1: Výlet do světa folkloru za ornamenty krojů, výšivek malovaného nábytku. Jsme v informačním centru Vrchlabském v té roubené výstavní síni a jakoby ty obrázky na ledové motivy byly tady doma.
2: Děkuji moc za možnost vystavit na místo, které je tak půvabní, aby naše kresby a malby zazářily.
1: Ivanka Blagojeva, pedagožka Vrchlabské základní umělecké školy.
2: Navazovat na lidovou kulturu neznamená ji kopirovat a znamená ji přetvořit srdcem a duchem, který teďka momentálně moderně žijeme. Bylo důležité, aby děti pochopili, jak ti lidi žili a jak se jim dařilo, proč to dělali, že měli k tomu nějaký vztah a dávali ty věci, které pozorovali v přírodě. S malýma dětma jsme začali tím, že jsme vytvářeli kruhový obrazce, který jsme pak ornamentálně zdobili. S velkýma žákama jsme si vytvořili motiv, který děti nejdřív zpracovali jako náměť a pak jako oleomalbu.
1: Písně v plátně, ta tkalcovská minulost, plátno a na něm nějaký výtvarný počin, to všechno je v tom titulu.
2: Rozhodně, obrázky na plátně máme v plánu přetvořit do původních návrhů skříní a truhel. Máme rozpracovaní čela postele, který jsme dokázali získat. A já jsem domluvená, že bychom z toho udělali jakoby nějaké lavičky, které by každodenně byly použity. Další varianta je, že bychom dokázali s dětmi vytvořit dobrý návrh, který by byl nositelný. Malinká ozdobička nebo vyšívka. Mám krajčovskou panu. Přemýšlela jsem, že ji oblíkneme do něco, co jsme získali v Muzeu krojů v Ostrově. Ale to není ono, není to naše. Během projektu vznikly taky zajímavé modrotisky a já bych tam viděla hořce, jiný plátno, do kterého můžeme teprve promítat nějaký nápady. Naše krkonožsky.
1: No já mohu udělat jedině tečku Folklor žije.
2: Písně v plátně je jenom začátek. To je projekt otevřený. Vznikalo, protože jsme poslouchali písničky z Krkonoš.
1: To vaše školní CDčko krkonožských lidových písní, to je zase folklorní počin hudebního oddělení.
2: Nacházíme se na poli experimentování, hledání a navazování na lidový jazyk. Ale pro mě je hrozně důležitý, aby děti k tomu si vytvořili vztah. A kdyby jen 5% z těch žáků dokázalo k tomu nejít zpátky cestu, tak je vyhráno.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem. Jedu

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Knihy jsou skvělí společníci a někdy stačí jen dobrý tip, abychom mohli objevit příběh, který nás jen tak nepustí. O knižních novinkách, zajímavých titulech i o tom, co právě stojí za přečtení, si dnes budeme opět povídat s Martinem Fričem.
1: Začátek října a knižní inspirace z redakce přehledu akcí Živáků Traživý Liberec pro vás, milé posluchačky, milí posluchači Kultury pod Ještědem. Břetislav Tureček, milý a vzácný host, například v pořadu Jak to vidí, bývá slyšet na sesterském Českém rozhlase Dvojka nebo na Plusu. Tak tenhle ten vynikající znalec Blízkého východu napsal knížku, byl hostem knižního rozhovoru, který s ním vedl Přemysl Houda, a knížka má moc hezký název. Svět je složitější, než se zdá. A v rámci tohohle názvu se Břetislav Tureček moc hezky dívá na současnou žurnalistiku, na to, co se děje mezi Izraelem a Palestinou, mezi Íránem a zbytkem světa. Tohle všechno Břetislav Tureček dobře zná a analyzuje. A můžeme si konec konců připomenout jeho starší knížku, pořád aktuální bohužel, Nesvatá válka o svatou zemi. Tam je už přímo autorem. Toto je zajímavý knižní rozhovor. Tedy doporučuji. Na válečné děje se dívá i film Osamělý vlk o letci Josefu Františkovi, postavě, která by asi měla být známější a snad díky tomuto filmu i bude. A já mám velkou radost, že vznikl komiks. Komiks kreslíře Jakuba Duška, kterému scénář napsali režisér filmu Ondřej Veverka a scénárista Petr Pelech. A je zajímavé porovnávat tu vyprávěcí linku tohohle filmu s tou komiksovou, s tím románem v komiksu. A může to být i možná hezký dárek pro nějakého kluka ze základky, pokud máte, a vlastně proč ne holku, jo. Takže komiks Osamělý vlk. A nakonec zajímavá knížka Pojďme pod Ještěd. Ondřej Kouba napsal Povídky liberecké. Je to takový soubor, kde 10 povídek rámuje, oplétá to jedno naše město v Kotlině. A kdybychom měli hledat společný motiv těchto zajímavých povídek, tak je to třeba okamžik v lidském životě, který má nezvratné důsledky. A nebo si Ondřej Kouba, autor povídek libereckých, hraje s tématem hranice. Hranice, která není vidět, ale která je uvnitř nás. Takže jestli si chcete přečíst hezkou povídku a mít ji spojenou s naším městem, s naším krajem, jsou to povídky liberecké. No a já vám přeju hezké čtení a hodně hezkých akcí, které najdete na webu živiliberec.cz.
0: Doplnil na závěr znalec místní literatury Martin Frič z Liberce. Díky za dnešní knižní okénko a v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte nás ve čtvrtek 8. října, jmeniny slaví Věry, všechno nejlepší. Připomínáme na úvod, že v pátek 9. října se měl v Jablonci v Eurocentru původně odehrát koncert skupiny Olympic, akce z technických důvodů zrušená. Tip na sobotu 10. můžete vyrazit do Pěnčína u Turnova o 19 hodin, tam vystoupí septeto Pražského filmového orchestru s hudbou českých filmů. V Liberci se navíc v sobotu o 14 hodin slavnostně otevřou zrekonstruované lidové sady, čeká vás odpoledne plné koncertů, divadla a dalších vystoupení. Za pozornost také stojí výstavy v těchto dnech. V Severočeském muzeu můžete až do 11. října vidět například architekturu Rytou ve skle, která představuje práce studentů a pedagogů sklářských škol z Kamenického Šenova a Železného Brodu. Do stejného data je otevřena také fotografická výstava Jana Dittricha Lidé Podolí a ještě dva tipy do Turnova. Do 17. října můžete vyrazit na Šperkfest. Turnov ožije šperkem, drahými kameny, tradičním řemeslem a současným designem. A mezinárodní sympozium současného šperku probíhá v Turnově v Kamenářském domě a v Klenotnici Muzea Českého ráje do 15. října. Tak běžte se podívat, bude to stát za to, hezké kulturní zážitky a pohodový čtvrteční večer s námi s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, dobrý den všem. Dneska naposledy se můžete zaposlouchat do vyprávění s názvem Soumrak perličkového kraje. Stejnojmenou knížku, podle níž byl pětidílný rozhlasový cyklus v roce 2018 natočen, napsal historik sklářství Petr Nový. V lednu roku 1890 došlo mezi skláři k velké rebelii. Asi 200 sklářů, kteří měli pocit, že jim nové stroje berou práci, což byla samozřejmě krutá pravda, se vypravili z obce Zásada do Lučan nad Nisou s cílem zničit stroje v místní firmě Ludvika Breita. Byli zranění i mrtví. Poslechněte si poslední díl.
1: Soudní proces s obviněnými ve věci lučanské pozdvižky začal před libereckým CK krajským soudem 16. července 1890. Ještě téhož dne o jeho průběhu referovalo večerní vydání novin. Liberecké procesu věnovali dokonce první 3 strany. Čtenář v úvodu dostal informaci, že obviněných z výtržnictví v Nové Vsi a Lučanech je 87, přičemž jen 6 z nich dlí dosud ve vazbě, a to Vincenc Hübner, Jáchym Kostlán, Eduard Posselt, Josef Wildner, Adolf Wolf a Eduard Zimmermann. Poslední jmenovaný, přezdívaný Bauer Tonnels Eduard, je též uveden jako hlavní iniciátor celého pozdvižení. Vícero lidí ho označilo za toho, kdo dav vedl k vyplenění Breitovy brusírny. Celkem 31 osob si vyslechlo obvinění za rabování u faktora Heinricha Wankeho na Nové Vsi, 5 za přinucení smržovského Anastase Wolfa k finančnímu daru, 45 za ničení sekacích strojů a hotového zboží v Breitově lučanské brusírně, 24 za vyrabování skladu u Breitova domu, 21 za bránění četníkům ve výkonu služby a 13 za násilí proti nim. Mnozí samozřejmě porušili více paragrafů. Za zvolání zabijte těch 5 četnických psů se zvláštní obžaloby dočkal například Josef Heidrich. Řada výtržníků byla obviněna též z krádeží a dalších nepřístojností. Obvinění byly samozřejmě vyloučeni z podpůrné akce Jabloneckého nouzového výboru. Soud jim proto povolil po dobu procesu vyplácet denně 24,5 krejcaru, aby nezůstali zcela bez prostředků. Noviny v této souvislosti zdůrazňují, že je mýlkou považovat lučanský exces za roznětku ke zřízení společenstev a stanovení pevných mest, protože jednání probíhala již před pozdvižkou, stejně tak, jako již existoval nouzový výbor. Události z 29. ledna tedy nikomu a ničemu nepomohly. Naopak i v morálním ohledu okres jen poškodili. O velký rozruch se 22. července postaral obhájce doktor Kraus. Nejprve před soudem jako svědek vypovídal podnikatel Ludvík Breit. Pod přísahou uvedl, že jeho stroje nedokážou nasekat 150 kg skla denně, jak se říká, ale jen 25 až 30. Pak mu doktor Kraus vmetl do tváře, že on sám instalací strojů přivedl dělníky do bídy, která nakonec vedla k násilí. Na to předsedající soudce advokátovi pohrozil, že pokud zopakuje podobnou provokaci, požene jej před komis. Soud rychle spěl ke konci. 26. července státní žalobce uvedl, že velkou nouzí excesy omluvit nelze a jedná se o významný proces, neboť je všeobecně závažný tak bezpříkladným porušením pořádku. 2 dny poté na žalobce reagoval ve své řeči advokát doktor Jenel. Podle něho obviněné k neposlušnosti přivedla pouze velká bída. Mnozí též byli svedeni davem. Neviděli prostě jiné východisko, než si od bídy pomoci zničením strojů. Byla to dlouhá řeč, která zabrala téměř celé jednání. Následujícího dne u soudu v českém jazyce promluvil obhájce doktor Stehlíček. V pateticky pronesené řeči, v níž citoval Goethe i Evangelium svatého Matouše, zdůrazňoval, že obvinění žijí v takové bídě, že to musí každého citlivého člověka zasáhnout. Žádal zproštění obžaloby u 5 svých mandantů a mírné tresty pro ostatní. Soud 7 obviněných osvobodil. Ostatní poslal do káznice na 14 dní až 2 roky. Celkem 43 z nich na dobu 3 až 10 měsíců, 9 od 1 roku do 2 let a 3 na 1 týden až 3 měsíce těžkého žaláře. Nejvíce odsouzených pobývalo v české zásadě, 28. Další v převážně německých obcích Huť, Nová Ves, Smržovka, Jistebsko a Horní Černá Studnice. O jednoho či dva obyvatele načas přišli též Dolní Černá Studnice, Lučany, Horní Hamry, Berany, Zbytky a Vrch. Rozhodnutí soudu obžalovaní přijali v klidu. Ti, kteří byli odsouzeni k vyšším trestům, dostali pouta. O náklady na obhajobu se obžalovaní solidárně podělili. Ve věci přiznání náhrady za zničené a zcizené věci tento soud nerozhodoval. Vůbec nejdelší trest 2 let vězení byl společně s Josefem Šikolou udělen 28-letému zásadskému kameníkovi a sekáči skla Jáchymu Kostlánovi, obviněnému z řádění u Vankého v Nové Vsi, z rozbíjení strojů u Brajta a zničení pytlíků s perličkami v jeho skladu za vilou. Kostlán se nikdy nedoznal. Po celou dobu vyšetřování trval na tom, že 29. ledna nevytáhl ze zásady paty. 4 sousedé mu to dokonce potvrdili, dalších 16 však tvrdilo pravý opak. Každá krize jednou končí. Nelze však jen sedět v koutě se složenýma rukama, utápět se ve vzpomínkách na zašlou slávu a lamentovat nad zlovůlí továrníků. Je nutné vztyčit hlavu, vyjít ze světnice a rozhlédnout se po světě. Není divu, že nové impulzy, které lidem přinesly obživu, přišly jako v případě jabloneckého zboží téměř vždy od obchodníků. Nejdříve se začaly v zásadě a okolí perličky z černého a křišťálového skla po vzoru sousedních německých obcí kolem roku 1892 irizovat, stříbřit, zlatit a platinovat. Ovšem nejdůležitějším impulzem pro zaměstnanost dosavadních českých sekáčů a brusičů se stalo zavedení broušení a malování skleněných náramkových kroužků zvaných bangle, které mířily v závratném množství zejména do Indie. V Jizerských horách se zhotovovaly již od počátku 80. let 19. století. Trvalo však celých 15 let, nežli je začali nabízet též čeští obchodníci. Brusírny banglí vyrostly též v samotné zásadě. Mnoho místních se touto prací dobře živilo více než 10 let. V horách zavládl klid. Další větší nepokoje způsobené drastickým poklesem mest proběhly až roku 1907. Ale již nikdy na zem nepadala místo sněhových vloček

0: Slyšeli jste poslední pátý díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Snad vás seriál pobavil a dozvěděli jste se díky němu zase něco nového o kraji, v němž žijeme. Knížku Soumrak perličkového kraje, podle níž byl pětidílný rozhlasový cyklus natočen, napsal historik Petr Nový. Rozhlasový seriál připravil kolega David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka.
1: Český rozhlas Liberec.

Dneska jsme se spojili na úvod pořadu s Romanou Holubovou, která nám přiblížila kulturní dění na Turnovsku. Také jsme nabídli výlet za výstavou do Vrchlabí a další tipy, kam v těchto podzimních dnech vyrazit za kulturou v Libereckém kraji. Nechyběly ani knižní tipy a závěrečný pátý díl četby o jabloneckých perličkách. Až budete příští týden kdekoliv, přejeme vám příjemné podzimní dny. Znovu se na vás těším příští neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Zdraví Tomáš Beneš.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Českolipsku je hotová další etapa nové cyklostezky. Nejní divadlo v Liberci v sobotu uvede loutkovou hru Vzhůru na Schellenberg. V Peci pod Sněžkou se u dolní stanice Lanovky otevřela multimediální expozice o Krkonoších. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Lidé v Novém Boru na Českolipsku si ve středu mohli poprvé vyzkoušet druhou etapu nové cyklostezky vedoucí do České Lípy. Je dlouhá skoro 1,5 kilometru a stála zhruba 32 milionů. Trasa vede z Novoborského koupaliště do Chotovic. Podle Roberta Jóna ze stavební firmy Metrostav přišel první obtížný úsek už v lesoparku u koupaliště.
2: Dále pak překonání hlavního tahu 1/9, kde pan starosta upozornil na úplnou zavírku komunikace a v neposlední řadě to byly sanace, které stěžovaly výstavbu na zemním tělese a tělese cyklostezky.
0: Nová loutková inscenace Vzhůru na Schellenberg zavede návštěvníky naivního divadla v Liberci na Strašidelný hrad. Premiéru hry režisérky Johany Šulík-Bártové uvidí lidé v sobotu. Diváky čeká příběh o zvířatech, která se vydají na školní výlet. Důležitou roli na scéně hraje pohyblivá kovová konstrukce a více než 20 dřevěných loutek. Doplňuje dramaturg Vít Peřina.
3: Pan učitel Mravenečník zjistil, že na jednom hradě se pořádají teambuildingové akce unikové hry, kde doufá, že ta jeho třída se patřičně stmelí. Vyskytují se v ní taková zvířata jako třeba luskoun nebo surikata, skunkové a spousta dalších.
0: Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikaci Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. V Peci pod Sněžkou se dnes otevřela nová multimediální expozice o Krkonoších. Vznikla v části dolní stanice Lanovky na Sněžku a představí horskou přírodu i architekturu na jejím vrcholu. Připomene také příběhy spojené s nejvyšší českou horou. Vstupné je zdarma.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku převážně oblačno, místy s doznívajícím deštěm. Během noci se bude oblačnost od západu výrazněji protrhávat, místy až do vyjasnění a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně na horách, kde může zvětšená oblačnost nadále přetrvávat. Nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno bude ještě většinou zmenšená oblačnost, od západu se ale začne zatahovat. Přes den očekáváme už převážně oblačno, odpoledne až zataženo a večer se vyskytne místy občasný déšť. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách naměříme 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka platí do 20. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále, shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština a v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvyklé, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Behárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Behary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Behary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuji doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženými, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, ukázal jsem mu

0: sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji vlášť teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fanděj, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánků s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dechá prostě takovou zvláštní pěknou atmosféru.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
0: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
0: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
0: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
0: No tak další takovej sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teďko docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
0: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
0: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Biháry, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
0: Děkuju moc.

0: Se Čunen Amaro Romanova Keriben a posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů. Adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba, takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy, potom tam přijede Střebichovic pod Orbem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládá ten nový zákon do romštiny, onevo zakonos, a jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí, přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem, ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité je to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky, tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddílám. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhojsana z Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnázium. To bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopník v rodině, v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo. Tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurz toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou Františkou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Se!

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole a já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka. Vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow, řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle, jako pilotování a bombardování a střílení, fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. To ale nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: A mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě, protože jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem tak

0: takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
1: A máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
0: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
1: Jste vydržel spát?
0: Jo, jo, jo.
1: A to
0: jo.
1: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
0: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
1: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
0: Děkuju za pozvání.
1: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení.
0: Počasí.
1: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení už mejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, to jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho Polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v šesti nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jím největším konkurentem byla pražská firma Graf. A tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal. Nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je to je napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů. No, nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

0: Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upraviti místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují, ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracuje s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcesteru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcesteru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, skořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijem nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřili firmy Magi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodu noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci. A i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, jestli je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujonu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek, ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplnění do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý, musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme vícesložkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtinské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla.
1: Sport.
2: Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krausovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krausové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý, to my většinou, nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moc posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechny se vykouzlo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, na něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přines, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych tě jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte. Nebude.
2: Ne, tam jde o to nemlaskat během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zas by to bylo takový poličtění. Třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší. No,
2: to ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že jí vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi, z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám,
3: jo.
2: A to nestáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčnej, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. Oni se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty takže, byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. No, a ona četla znovu a teď to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propad u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžké najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestné, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to odhad přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtěj, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče mysleli, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Heny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokouše se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho nepustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná,

Dánsku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc. A občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený, a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně, jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom se vás známit s tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, poraz mezi 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně, je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom tě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 kilometrů daleko.
0: Ano, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se svýma třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišel do vztahu se svýma třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my bydlíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt se odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřisi pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celoživotní.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené. Moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
0: No a stává se...
1: No.
0: Když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, chci tohleto, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mně hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházka a podobně, že prostě to se u nás podržuje a držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, jete za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné, jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět a bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně z toho Vystřice až k tomu Krumlovu. Takže na kolku budu doma a už se těším, že prostě se lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude tak zase fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano, ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už ní spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: zajímavé. Prostě...
1: No je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním, hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč a co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let, 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději, moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju. A prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec. Ta prostě jako se na mě zlobila. Ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě. Akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle. Dělá sociální pracovnici se starýma lidma. Takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas. Ten chodil ke mně ještě nedávno často. A teď už nechodí, protože pracuje. Má takovou práci, dělá finančního poradce. A má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takovej, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří vám budou dělat radost.
1: Děkuji. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám pusinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sně. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend, samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo, zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky postavila na pochu a koukala jsem, jsem si říkala, že jsi blázen nebo co. Je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít. Opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Paní psychá,
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. My jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo. No ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka tam byla v Praze, bydlela na koleji. No a když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, asi tak. Protože do teďka, jako jsem měla, jak si navrhl já, vždycky se mi radila, nebo takhle jste to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci. A, no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně, Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku. Tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No pak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já.
0: Tak děkuju vám, Janí, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: i když mě
0: se.
1: Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co, děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po půl 12. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Hubičku,
1: tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, děde, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit aj dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme... Ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého. Kdo nás čeká na trojice?
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka prostřední, je mu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak kdyby si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako, oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy si to nedovedete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
2: Jako vidět, jo, ale třeba, aby jsme si měli to říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijde to poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli a to bylo asi dobře, ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady a to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že se teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky, ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat, takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu, jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Lawyers. Dobře, Ivetko, ale zpátky k tomu tématu. Mluvte si spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít z domu dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma. Mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti. Tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna. A ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a

0: pracuje jako advokátka, dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně, no, učí angličtina občanka. Takže konečně potom.
1: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
0: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli dvakrát za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla po druhé, no, tak dvakrát za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak jedenkrát za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
1: Dobře, Ivetko,
0: odbornou literaturu.
1: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, se na ně ráda díváte zpovzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
0: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
1: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
0: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
1: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Noc za námi, noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. Rodičům po nich zůstane ticho, odejdou z domova. Rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: jo, Vlastinko,
2: že si budu Vlastinko pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko. Vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsem v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla jsem 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. S prvním manželem jsem měla 3 a ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a tyran a ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončila v lázinci a děti v domově. Tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla. Já jsem 11 let sama. Bylo to dobrý. Tak jsem poznala muže. Byl o něco mladší jak já. Ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl. A byl hodnej. Jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu, na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zabýval v těch

0: No, ahoj, ktorá by sú sama, deti veľké z hnízda, no, jezdí odle možnosti za mnou, jeden sa dostal do domova dôchodcu, že o neho pečují, pretože mu vrátil barák do povietří od plynu, takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný a potom, příběh. A pokračujte, no, pak a se doptám.
0: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozornou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit, tak přijede za mnou ten nejmladší. Ale ty tři holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak jsem mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko do severních Čechách a má už tam dvě vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, no ale to jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
0: No, právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, ta by přijala a je strašně daleko. To je 500 kilometrů, to je šílený. To je jeden ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
0: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastinko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
0: A já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a zbytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk se na tej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No tak většinou já
0: akce,
1: a teďka už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospůdka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vás nic nerozdělilo.
1: Tady to odvídám vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás, Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chlet, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda. No. A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: Jde to. No. Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmu i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů ze Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě...
0: Paní Dano,
1: to tak nějak kombinujeme.
0: Chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno celý svůj život. Hodně. Abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takový ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky poslouchalo.
1: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731.

0: 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
1: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý
0: pak?
1: Večer,
0: odkud
1: paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prachatě není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od česti, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte
1: no,
0: veselé bujaré
1: setkání. Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na ostrově každý den a vlastně pomáhám, nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli sraz klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. Dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no
0: Prachatice.
1: No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

jedinečnej mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhám.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já tě snaduju, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v děti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Odříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Odříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Nížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá rád se brouzdám
1: ano, děkuju,
0: rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do testy. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mě naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Mm, Oline, a dostali toto jsme se přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčinným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání, několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uhum. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží svoje bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, že to máme společný.

0: nechci něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže, ale já jsem spokojený, já si nestěžuju si, myslím, že nikdo, takže situace taková, jaká je.
1: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
0: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
1: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel?
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tedy zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvlášť

0: konkrétní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
0: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom pro Bůh neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, Vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě
4: tento váš požadavek přednesu upřímně, váš Mark Twain, za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
2: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
4: Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států.
2: Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu.
4: Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
5: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
5: Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
4: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
5: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
5: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
5: Pravil senátor
2: a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a snadnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zbažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.